0: Praha, až kránu se ladí spínu. Praha, chytili vraha.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

0: na planetě, kde nebyly komáři. Až doteď. Smůla, smůla. No a dnešní ráno bylo tak trošičku bajkový, protože hlavním tématem byly zvířata a poučení. Toto ve finále taky mělo.
1: Jinak všechno bych vyhubil. Mouchy, tyhle. Všechno tuhle zvěř bych vyhubil. Mravence, tyhle.
2: Pusy. Ten, jak má udělaný ty svoje a pak se nudí už, tak otravujou a otravujou lidi, jdou po každém sladkým a když do nich splácneš, tak ta svině neštítne a jenom se probere a útočí na tebe.
3: Čau, Trdy, vzhle, můžu úplně souhlasit. Minule jsem lovil komára asi 2 hodiny v autě.
0: Tak to bych rozhodně chtěl, no.
4: Mol.
0: Mol? A už ti mol rozkousal triko, nebo proč ho nemáš rád?
4: Protože nám vždycky vletějí do skřínky a sežerou nám jídlo.
0: Takže si dávejte u Alfreda doma pozor, jinak vám dítě bude hladovět. Každopádně my se jdeme podívat taky na jeden, musím říct, hororovej příběh, který prožil Petrův kamarád.
1: Kámošovi se asi před 20 let stalo, že si v bazaru koupil televizi a přitáhnul si domů štěnice.
0: Ne,
1: ne. On musel nechat vyplynovat celý kvartír, celý byt a nesměli tam 3 dny bydlet a pak všechno utírat a prát.
0: Takže poučka z dnešního rána, radši si připlať za novou televizi, než utrácet za deratizátora. Tak hezkou středu, mějte se, čus!

0: 5 hodin 58 minut, máme tady čtvrtek, malý pátek, svátek dneska slaví Monika, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý čtvrteční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Týden se pomalu, ale jestli blíží ke konci, máme před sebou ještě dvě spin rána, tak se jdeme podívat na to, co tady dneska ráno probereme. Včera jsem viděl jedno video z brněnské dálnice a teda musím říct, že mě trošičku urazilo, takže beru to trošičku jako podvod. Takže rozhodně stay tuned, protože za chvilku ti k tomu řeknu víc. No a samozřejmě se taky zastavíme, nebo samozřejmě, ono to není úplně samozřejmě, ale zastavíme se taky u nových barů v Praze, protože mi přijde vlastně docela cool koncept, který se tady teďka začíná objevovat. No a konečně dojde na to slovo samozřejmě, protože pro tebe mám i poznávačku a taky Celebrity Voice Flip, na který si mezi 6 a 7 ráno 100% zvyklej. Takže stay tuned, no a my se jdeme spolu ještě v tuhleto chvíli podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože to není úplně jako samozřejmě jako zřejmý. Každopádně, co se týče aktuálního počasí, tak venku by mělo být něco kolem 12 stupňů Celsia, k tomu polojasno. A když se podívám na to, jak to bude dneska vypadat odpoledne, tak to bude vlastně v dost podobném duchu jako včera, protože bude polojasno nebo jasno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů Celsia, no a místama se objeví taky přehánky, převážně teda na západě Čech, takže Ostrava, Olomouc, Zlín, tam počítejte s tím, že by dneska mělo trošičku sprchnout.
3: Radio Spin.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
5: Hey everyone, this is Danny from The Script on Spin.
6: Hi, this is Azealia Banks.
7: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
8: What's going on? This is Eminem.
9: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
10: Hey, what's up, this is Nelly Furtado.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. BN.
11: Krásny štvrtkový deň, aj dnes od 7. večer si môžeš chytiť Spin Talk. Tentokrát dorazí Řezník a reč bude o jeho novej hre. Roman je nachystaný vyťahnuť aj tie najtajnejšie pikošky, tak si to laď. A pri Romanovi tentokrát zostaneme. Písal sa rok 1996, Tupac Shakur vydal All Eyes on Me, Fugees ovládali hit parády a v Japonsku začínali Pokémoni. Zatiaľ, čo sa všetko okolo menilo, náš Roman zostával pri rádiu. Za tých 30 rokov prežil kazety, CDčka, MP3, Spotify aj TikTok a ty ho stále môžeš počuť ráno z éteru. Tomu sa hovorí láska. V sobotu 23. od 12. pokračuje prvá liga mužov v rugby zápasom medzi Tatrou Smíchov a Bystrcov. Pražský klub nastúpi na domácom ihrisku proti súperovi z Brna v ďalšom kole najvyššej domácej súťaže. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
0: 6 hodin a 1 minúta k tomu, to je presný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

6:08, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom, no a my se jdeme společně přesunout ke slibovaným zprávám. Pár dní zpátky jsem viděl video o čvestech, který na příjezdu po D1 v Brně chytali řidiče na dálku podle záběru z dronu. Jo, už čvestky mají drony, takže bacha na předjíždění naplný a taky přes pruhy, protože se úplně klidu může stát, že za dalších 200 nebo třeba 500 metrů se objeví majáky a máš pokutu. Nehledě na to, že se dá sledovat i jestli jsi připoutaný, jestli máš mobil v ruce a tak dál, takže bacha na ty přestupky, bráško. V Praze se otevře první nealkoholický bar, takže si vůbec poprvé budeš moct užít plnohodnotnou zábavu, a to bez ranní kocoviny. No a samozřejmě si užiješ k tomu taky barovou atmosféru a budou tam hlavně moderní nealko koktejly. Ofiko se tyhle ty bary otvírají pod štítkem Zero Proof, takže když někde najdeš jako nápis Zero Proof, tak víš, že to je, nealkoholický bar. No a stává se víc a víc populárnější, hlavně mezi mladou generací, kterou to k pivku úplně jako netáhne. No a nebo mezi starší generací, který trpí po mejdanu další 4 dny, jako třeba já. Mám tady na závěr ještě jednu novinku. Lidi se totiž začali na netu všímat toho, že influenceři dost často poslední dobou nosí drátový sluchátka a snaží se zavíc novej trend. Nebo novej trend. Staronovej trend. A přivíst na svět klasický dráty. Jakoby já nevím. Já musím říct, že mám tu volnost s těma bezdrátama jako hodně v oblibě, takže jsem asi tak jako trošičku divnej, ale v tomhle případě říkám, že jestli donutí výrobce zrušit bezdráty, tak budu fakt hodně naštvaný. A nebo sklopím uši a přizpůsobím se. Stejně mi ve finále vůbec nic jiného nezbyde, že jo? It's okay,

Máme za sebou jednoho Izano a my se v tuto chvíli v 6 hodin a 11 minut na Radio Spin přesouváme k dnešní poznávačce, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš různý filmy, hádáš různý skupiny, nebo třeba taky hry a tak dále a tak dále. Takže dneska jsem si pro tebe ale vymyslel jeden film, který musím říct, že je naprosto jako legendární. Vysílá se v televizi do dneška, na jeho samozřejmě můžeš i na různých streamovacích službách. A musím říct, že je to věc, kterou si myslím, že asi jako každý jako dítě jsme naprosto milovali a vlastně to milujeme i jako dospělí. Tak mám tady pro tebe několik ukázek z tohoto filmu, takže pojďme si pustit první ukázku. Jestli tě podle první ukázky napadá, a já věřím tomu, že napadá, co by to mohlo být za pohádku, tak určitě už tuto chvíli můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

pokračujeme ve čtvrteční poznávačce, ve který dneska hádáš jeden starý český film, ze kterého je naprostá kultovka. Miluje to mladá generace, miluje to stará generace, miluje to i střední generace. Je to naprostá bomba plná, vlastně jako musím říct, skvělých chytlavých písniček, který se prostě jako drží, a myslím si, že každý, i kdo poslouchá podle mě ten nejtvrdší rap, nejtvrdší techno a prostě nejtvrdší metal, tak se prostě jednou za čas sedne k telce a zaspívá si tyhle ty písničky. My jsme se tady pouštěli pár minut zpátky jednu z nich, tak pojďme si ji připomenout. Mám tady už spoustu tipů a musím říct, že spoustu správných tipů, zatím jsem tady nenašel žádnej jako co by nebyl dobře. Každopádně poznávačka má jasný pravidla. Je rozdělená do třech bloků, do třech stupů, takže my si jdeme v tuhle tu chvíli pustit ještě další dvě písničky. Kdyby náhodou někdo podle té první nevěděl, tak ho to třeba prostě jako nakopne. No a nebo se třeba jako chce někdo dál povajbovat, takže jdeme na to. Zlata.

0: 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Můžeš dál posílat svoje tipy na to, o který film nebo respektive o kterou pohádku tady dneska na Rádiu Spin v rámci poznávačky jde. No a mezi tím se nech pozvat na dnešní Spin Talk. Spin
1: Talk. Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg. Je kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
0: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý probereme. Těší se na tebe Roman Jakub.

Krásný dobrý čtvrteční ráno, ještě jednou s tebou je Domno a my pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který hádáš dneska jeden film, který se objevil na trhu, už to bude teda jako skoro 50 let, myslím si, že příští rok, jo, je to rok 1997, kdy to šlo do kin, nebo respektive v té době ještě do biografů, každopádně jo, v roce 2027 to bude 50 let od premiéry, což už je poměrně jako dlouhá doba, půl století, ale zase na druhou stranu půl století a pořád ten film funguje na jakoukoliv generaci. I když jsi to viděl milionkrát jako dítě, milionkrát jako dospělý, tak ti to prostě stejně pořád baví. My jsme se tady z něj pouštěli několik úryvků, konkrétně teda písniček, kterých je tenhle ten film naprosto plný, takže pojďme si je připomenout.

0: No a co musím říct, tak je to, že jste se s tím poprali velice, velice dobře, protože dneska tady nepřišla žádná špatná odpověď, takže jdeme se podívat na to, jak jste tady typovali, nebo kdo všechno tady dneska ráno typoval. Začneme u Dejva.
1: Hele, a G Duchové.
0: Naprosto nekompromisní štrudl.
2: No a dneska je to úplně jasný, a G Duchové.
0: Dál tady a G Duchové typoval taky Levas.
3: Podle mě to budou a G Duchové.
0: Cinknu myslím třeba taky Honza.
4: To je to a G Duchové.
0: Byli jsme taky v mobilní apce Rádia Spin, kde se objevil třeba taky Kanfous.
5: Tak krásné ráno, spineři a domé, tak to je samozřejmě film a G Duchové. Měj se hezky, pěkné ráno všem.
0: Krásný ráno i tobě, Kanfousy, no a jdeme třeba ještě taky za Pepínem a Matýskem.
6: Ahoj, tady Matýsek. A už jí Duchové.
5: A G Duchové, veď.
6: Ano.
0: No a je to přesně tak, jsou to dneska a G Duchové, tak díky za všechny tipy. A pokud bych měl dneska ráno ještě něco vypíchnout, tak je to takový starý, dobrý československý moudro, na který se tady u této pohádky vzpomněl Roman.
7: Krásné ráno a pamatujte, posázaví podle vzoru stavení, Jouzo. Hezký den všichni, čau.

0: 6 hodin 27 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a mám pro tebe jednu zprávu a věřím tomu, že už víš, nebo že už jsi znali týhletý zprávy, protože každý úterý tady od nás ráno vyjíždí Spin komisař Rep, který jezdí po republice a poslouchá, jestli posloucháš pravidelně Radio Spin, anebo jestli kecáš a jenom to říkáš. No a samozřejmě to kontroluje velice pečlivě a za odměnu, pokud posloucháš Radio Spin během dopoledne, nebo respektive teda během dne, tak dostaneš slušnou dávku Tigerů. Dostaneš prostě jako několik kartonů, který ti vydrží prostě jako po dlouhou dobu. Tomu dostaneš tak nějaký Tiger merch v podobě třeba trička, takže se samozřejmě krom toho, že budeš mít co pít, budeš mít co oblíknout i na sebe, což mi přijde vlastně jako naprosto super. Takže Tigerovi za tyhle ty dárky pro vás děkujeme. No a my se jdeme podívat na to, jak to vypadalo tohleto úterý a kam vlastně Spin komisař Rep tenhle ten týden vyrazil.
1: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady Spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
2: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
1: Ahoj, děkuju.
2: Tigry jsou rozdaný.
1: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
2: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
1: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta, jedeme, tak v autě znova.
0: Takže Radek byl poctivej, samozřejmě si vysloužil obrovskou dávku Tigerů, mezi kterou byl samozřejmě i Tiger, který ještě není na trhu, takže máš možnost ochutnat něco, co moc lidí ještě ochutnat prakticky jako nemůže a ani nestíhá. Takže rozhodně doporučuji se přihlásit na program @radiospin.cz, poslat tam svoje jméno, příjmení, to je taková jako klasika, že, aby jsme věděli, jak ti říkat. Samozřejmě taky adresu, kde tě dopoledne Spin komisař Rep zastihne poslouchat Radio Spin, protože když tam napíšeš jenom svoje jméno a telefon, tak samozřejmě Spin komisař Rep nepřijede, protože nebude vědět kam, že jo. No a k tomu i telefon, kdyby tam byl nějaký protivný vrátný, který mu nebude chtít otevřít, tak aby si za Spin komisař Repem došel, nebo aby ti mohl cinknout a prostě říct: "Hele, já jdu za tímhle tím týpkem, ty do telefonu řekneš vrátnímu, jo, otevři mu prostě a tak dál." Takže rozhodně doporučuji se přihlásit, protože kdo ví, třeba příští týden Spin komisař Rep vytáhne z klobouku právě třeba tvoji adresu.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigerů bude třeba tvůj.

A hezký dobrý ráno, máme 6 hodin a 32 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom. Dneska máme čtvrtek, malý pátek, 21. květen. Svátek slaví Monika, tak jestli znáš nějakou Moniku, já věřím tomu, že znáš určitě nějakou Moniku, protože těch bude po republice běhat docela dost, tak jí určitě popřeji dneska všechno nejlepší, ať už po SMS, po Messengeru nebo po Instači, ona určitě bude ráda. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být zhruba tak nějakých 12 stupňů Celsia, nebo respektive 10 až 12 stupňů Celsia, k tomu jasno až polojasno. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vystoupají ke 20 a počasí se ponese v dost podobném duchu jako včera. Takže jasno až polojasno, místama pod mrakem, no a místama by se měl objevit taky déšť dneska, teda konkrétně na západě Čech, takže Ostrava, Olomouc, Zlín, tenhle ten okruh bude, nebo respektive tenhle ten trojúhelník by měl být pod palbou, nebo ne úplně asi pod palbou, ale nějaká ta přehánka by se tam podle všeho objevit dneska měla. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhle chvíli vypadá na českých silnicích. Když tak jako projíždím po mapě ty regiony, tak tady to nevypadá vlastně vůbec špatně. Žádný kreše ani žádný kolony tady dneska ráno nevidím, takže tam pravděpodobně dojedeš úplně hezky jako pěkně na čas. Takže budeš mít možná dneska čas na to si dát i kafíčko, protože to zdržení můžeš nabrat vlastně jako trošičku jiným směrem. Co se týče dálnic pro tuhle chvíli, tak ani tady žádný velký špatný nevidím. Trošičku štosovačku hlásí D1 před Brnem, to je taková ranní klasika, takže nic úplně neobvyklýho. Hustší provoz hlásí taky D7 a to kolem Slanýho, takže tam určitě pozor, ať do toho nevlítneš. No a co se Prahy týče, tak ani tady to není žádný velký špatný. Štěrbovská spojka, klasika, hustší provoz, Holešovičky, klasika, hustší provoz, možná i nějaká ta minutka navíc. Jinak Praha aktuálně čistá. Každopádně, kdyby cokoliv, 210 32 30 30. Mobilní aplikace Rádia Spin, dávej vědět. Automotospin.

0: 6:40, ty posloucháš Radio Spin, no a ty už jsi pravděpodobně zvyklý na to, že touhletou dobou tady na Radio Spin startuje hádanka Celebrity Voice Flip. O čem je Celebrity Voice Flip? Tak jak už název napovídá, bude tady zaznívat asi zamotaný hlas nějaký celebrity, takže o tomhletom je ta hádanka. No a ty potom podle tohoto zamotaného hlasu hádáš, o kterou celebritu nebo respektive o kterou známou osobnost tady na Radio Spin v rámci téhle hádanky jde. Takže jdeme si pustit, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní, no a zbytek už nechávám potom na tobě. Já si myslím, že na první dobrou je poznat, že v dnešním Celebrity Voice Flipu není někdo z Česka. To je taková jako podle mě první nápověda, je tam slyšet tak jako trošičku říznutí slovenštiny, což je vlastně správně, protože dnešní známý hlas patří jednomu Slovákovi. No a jsem zvědavý, jestli vás napadne, kdo by tam mohl být. Můžu prozradit, že je to zpěvák. Víc ti ale v tuto chvíli prozrazovat nebudu, takže to nechávám čistě na tobě do následujících minut. 210 32 330, mobilní aplikace Rádia Spin, dávej vědět, kdo si myslí, že se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem. No a pro jistotu ti opustím ještě jednou.
1: Celebrity Voice Flip. Nebo mobilní apka

0: rubrice Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuhle tu chvíli připomenout. Dneska jsem tady zatím napověděl, že dneska tady hádáš jeden známý slovenský hlas a že patří jednomu slovenskému zpěvákovi. Mám tady několik tipů a musím říct, že ty tipy jsou v tuhletu chvíli správně, ale nechám chvilinku přemýšlet ještě ostatní spinnery, aby jsme to nepropálili hnedka teďka. Takže jdeme se podívat taky na nějaký další nápovědy, a sice to, že dnešní zpěvák je frontman za skupinu Tým, což si myslím, že je jako obrovská nápověda. No a kdo nezná skupinu Tým, tak určitě bude stát Superstar, ve který byl tenhle ten zpěvák dost dlouho a pravidelně porotcem. Takže pokud víš, tak určitě dávej vědět na 210 32 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. No a já ti ještě pro připomenutí jednou pustím jeho zamotaný hlas.
1: Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Rádio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy připomenout. Já jsem tady dnešnímu hlasu napovídal, že dneska je to Slovák, nebo respektive slovenský zpěvák, který ho znáš jako frontmana skupiny Team, anebo jako dlouhodobýho porodce Superstar. Tak jsem zvědavej, jaký typy tady padaly. Já už jsem tady říkal, že spoustu typů bylo správně, takže jdeme si to projít úplně všechno. Verča.
2: Mě napadá, že to není Habera.
1: Verču napadá Habera. Stejně tak Habera napadá taky Dagliho.
3: Ale podle slovenského hlasu, co jsem tam nějak zaslechl, tak si myslím, že by to měl být Pavel Habera.
1: To je Pavel Habera po druhý, nebo Palo Habera po druhý, jdeme taky za Tony Lim.
4: No je to přeci pan Habera.
1: Dál tady Haberu typoval třeba taky Petr.
5: Pavel Habera.
1: No a trošičku rozpor v autě, měli Štrudl a Stehno, tak jdeme se podívat na to, kdo typuje koho.
6: Voláme na tebe teď dva, máme rozdílný typy, já si myslím, že by to mohl být Petr Nagy. A já si myslím, že by to mohl být Habera.
1: A kdo z vás typuje Haberu?
6: Já Stehno.
1: No a Stehno to má z vás dvou správně, takže ne, že se v tom autě poperete, opravdu je to dneska Paul Habera. Každopádně, proč jsem vybral Pavla Haberu, tak je to proto, že Habera se letos vrací do Superstar, která asi teda pravděpodobně přijde letos, zatím jsem teda tady na jejich instáči nenašel, kdo nebo kdy vlastně tato show odstartuje, takže pokud máš rád Superstar, tak si myslím, že budeš mít určitě co sledovat. Každopádně není jediný, kdo se objevuje v porotě, je tam taky Eva Farná, která se znovu vrací, potom se v porotě objeví třeba taky Prachař nebo Kuba Prachař, a kdo mě hodně překvapil, že se objeví v porotě, tak je Kellyn. Takže já si myslím, že porota bude letos jako taková přísnější. Jsem zvědavý na Kellyna, jak bude vypadat jako porotce, jak bude přísný a jak to bude hodnotit. Každopádně, pokud teda máš rád Superstar a třeba taky Haberu, tak si myslím, že se letos přijdeš na svý.
0: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Domin.

0: Završuje naší společnou první hodinku, máme 6 hodin a 55 minut, taky 21. květen, čtvrtek, malý pátek, svátek slaví Monika, takže Moniko, přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme posunout pomalu, ale jestli dál do Spin rána, kde už za náma za chvilku dorazí taky Roman. Ty už víš od minulého týdne ode mě, že Roman tenhle ten týden slaví 30 let v éteru, takže samozřejmě mám tady připravený naše malý překvapení, který jsme mu tady v pátek přichystali, takže rozhodně buďte ready, v 7.30 to vypustíme ven, nebo respektive Romana donutím, aby to vypustil ven, protože za mixákem už bude sedět von, takže mu samozřejmě jako doručím nějaký instrukce. No a kromě toho tě čeká samozřejmě spoustu dalších věcí, takže rozhodně doporučuju zůstat dál u Rádia Spin. No a my se pro tuto chvíli jdeme podívat ještě taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně 12 stupňů Celsia, venku jasno až polojasno. Odpoledne počítej s lehkýma přeháňkama, a to na západě Česka, takže Ostrava, Olomouc, Zlín, tam to vypadá, že vás čeká menší sprcha během dneška. Jinak teploty kolem 20 stupňů Celsia, což je poměrně příjemný. Spin Radio.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: v iStores v Šantovce.
1: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
1: Československý underground.
4: Okay, Braden na rádiu Spin.

0: 7 hodin, 7 minut, hezký dobrý ráno, tady je Radio Spin, Roman, Dominik, dneska má svátek Monika, to je moje kamarádka.
1: Moniko, moje tete taky.
0: Tak zdravíme tvoji tetu, tu prvně, protože ta je u rádia. Monča je možná taky u rádia, protože Monča je učitelka, občas nám vstává v Litoměřicích a vždycky napíše třeba, dneska jsem tě prostě poslouchala něco, tak Mončo, krásný svátek ti přeju. Tak já bych chtěl říct jednu věc, možná vám přijde, ono ještě se toho asi nedá úplně jakoby všimnout, ale dnešní důležitá věc v našem vysílání bude rok 1996. To je potřeba říct. Trošku jsem zatlačil na Dominika, nedalo mi to tolik jako úplně jako práce. A protože vlastně včera, 20. května v roce 1996, se stalo to, že jsem zapnul poprvý mikrofon a objevil jsem se poprvé v pražském éteru, tehdy na rádiu KISS, který pořád ještě existuje, což je vlastně super, že to je instituce, která nezanikla a že vlastně si můžete představit, kde jsem pracoval, ale tenkrát to bylo rádio, který hrálo rockovej formát, poprokovej formát bych řekl, tak. Takže dneska to bude takový nostalgický, protože být 30 let v éteru je prostě dobrý, takže doufám, že to bude dobrý, ale zároveň bych byl rád, pokud nás poslouchá někdo třeba, kdo taky zažil rok 1996, tak vlastně můžete říct, čím byl ten rok 1996 zajímavý třeba i pro vás. Tak Dome, čím byl pro tebe zajímavý rok 1996?
1: Tak možná zajímavý tím, že to jsou dva roky do té doby, než jsem se narodil.
0: Dva roky, takže minus dva ti byly.
1: Minus dva mi byly.
0: Myslíš, že už tvoje maminka tušila, že jednou jako porodí malýho Spaldu?
1: Myslím, že v té době moje máma ještě ani nevěděla, že bude s mým tátou.
0: Že půjde na tu party. A...
1: Přesně tak, že bude na tu party, kde pozná toho slavného lipčického DJe Františka Musila, který ji prostě tak osilnil.
0: Nekecej, takže tvůj táta je lipčický DJ.
1: Táta dělal 90. diskotéky na Koupáku v Lipčicích.
0: Tak to je prostě hustý, to jsem třeba vůbec nevěděl, že jsi takovýhle z muzikantský rodiny, takže Franta, DJ Franta, měl nějaký jako pracovní jméno, DJ?
1: To asi neměl, podle mě, jako, já si myslím, že ho všichni znali jako Františka.
0: Jako Františka, tak to je dobrý.
1: Prostě
0: takže
1: DJ František, no.
0: Takže DJ František, rodák z blízké vesnice, byl hodně starostlivý a měl jednu starou babičku, která mu, když umírala, řekla Františku, teď dobře poslouchej.
1: Co máš všechno
0: co
1: udělat?
0: Máš všechno udělat?
1: Já tohleto písničku měl táta moc rád, no, když jsem byl malý, já jsem si ji pouštěl furt.
0: Možná se na ní podíváme, jaký to je vlastně zhruba rok, to bude taky nějaký raný devadesátky, to budou, ne?
1: Já si myslím, že to něco takový bude, si to najdeme určitě během rána.
0: Tak si to najdeme během rána, hlejte se, když budete mít dneska nějakou chuť zazpomínat na nějakou nostalgii roku 1996, tak to s náma klidně udělejte. Já když jsem se radil o tom dnešním vysílání s kamarádama, tak vlastně mi říkal kámoš, jsme popíjeli v jedný vinárně na Jiřáku, kde jsme téměř denně, a on mi říká, hele, tak to udělej tak, že budeš říkat jenom zprávy z roku 96, že celý to bude o roku 90 a písničky budeš hrát z roku 1996. A tak jsem vlastně projížděl ten rapovej playlist a opravdu jako to, co jsme zatím teďka hráli od té sedmičky, tak je rok 96, ten Tupac, ten je skvělej s tím Dr. Dre. Pak Coolio, to tehdy, to bylo zajímavý ten Coolio, teď dneska ty vstupy budou takový trošku možná jako delší. Ten Coolio, to bylo takový zjevení, to hráli i mainstreamový vlastně stanice. Spin v tou dobu ještě nebyl, takže nebyla rapová stanice. Rap bylo něco jako hrozně nepřijatelného, bylo to vlastně hrozně jakoby punkový. Takže vlastně, když se objevila v éteru všech mainstreamových stanic takováhle jako skladba, která má v sobě vysamplovanou klasiku a ještě se do ní repovalo, tak to bylo prostě strašně odvážné. Ale já věřím, že se dostaneme ještě na jinýho Coolia, a třeba Gangsta's Paradise, protože to v té době taky hrálo úplně všude.
1: Já to mám moc rád teda.
0: No. A já bych začal jednou písničkou, která je pro můj život hrozně důležitá. Ona dneska se hraje hrozně důležitou roli ještě jednou v Radio Spin Music Impro, protože Dominik je strašně laskavý a vyšel mi opravdu jako vstříc i touhletou prosbou. Jsou to Roxette, It Must Have Been Love, jo, což je taková, já bych řekl, romantická srajda. Ono to bylo ve filmu Pretty Woman, mám pocit, je to taková jako titulní písnička. A já když jsem tenkrát nastoupil do toho Rádia KISS, tak můj první vstup byl, posloucháte Rádio KISS, já se jmenuji Roman, tohle jsou písničky z lásky, jestli chcete zahrát tu svoji první písničku z lásky, tak si zavolejte na číslo 24 23 11 11. Pojďme si to zopakovat po 30 letech.
1: Jo. Tak to je brutální, ty vole.

0: taky takhle hráli rádia v roce 1996. Všichni to milovali, tady tuhletu písničku. Bylo to vlastně jako docela hustý. Dneska s náma vzpomínáte na rok 1996 čistě sobecky z mýho důvodu, protože v roce 1996, 20. května jsem poprvé se objevil za mikrofonem v pražském rádiu KISS. Tak, o KISSu to dneska nebude, bude to hodně o rapu, bude to hodně o rádiu jako takovým, bude to hodně o roku 1996. Kam se apropo teda přeneseme teďka i zprávama? Tak já začnu, že v roce 1996 jsem chodil na střední školu, byl jsem podle mě ve třeťáku a mám takový pocit, že v roce 96 byla v Česku Alžběta II., že tady byla 3 dny. Já nevím, jestli to byla tato návštěva, nebo to bylo někdy jakoby dřív. Každopádně buď při týdle nebo při dřívější návštěvě tady s ní byl i princ Charles, dnešní král Karel III. V Británii. A my jsme na v hodině angličtiny s naším třídním Paskalem řešili, ale opravdu nevím, jestli je to tato návštěva nebo ne, že vlastně média strašně rozmázly to, že princ Charles šel v Praze po ulici a šlápnul do hovna. A
1: prostě vlastně v finále je to věc, co se prostě za těch 30 let nezměnila, protože dneska si myslím, že to je taky jako takový pravidlo, že člověk v Praze může šlápnout do.
0: Jo, takže když byla okurková sezóna, tak se v médiích třeba řešila tato zpráva. A co to máš ty za rok 1996, jestli si něco zaujalo?
1: Tak já budu vlastně jako spojený s trošičku i jako dnešním obdobím, protože samozřejmě i v roce 96 se hrálo mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Okay.
1: V tu dobu to bylo 60. mistrovství světa, pokud Wikipedie nekecám. Konalo se v Rakousku ve Vídni a Češi vlastně tenkrát urvali zlato proti Kanadě.
0: Tak to je pěkný.
1: Takže by se po 30 letech mohla taková věc.
0: Hashtag, to byl dobrý rok.
1: Byl to dobrý rok, tak doufám, že po 30 letech kluci budou slavit zlato taky.
0: Já jsem v tom rádu byl tenkrát 3 měsíce, byl něco jako srpen a do Prahy se blížil koncert Michaela Jacksona, ten se konal tehdy na Letenský pláně, byla to strašně velká věc, já si pamatuju, že my jsme měli půjčenou velkou patrolu rádiovou a jeli jsme před hotel Intercontinental, odkud jsme s mým kamarádem Lukášem, Lukáši přeju dobrý ráno, tentokrát už do veřejnoprávního média, jak stárneme všichni, tak zítra spolu jdeme na oběd, tak takový výroční, že se známe právě 30 let, tak jsme jeli před ten hotel Intercontinental a dělali jsme prostě reportáž z místa, tam byly všechny ty faninky a fanoušci a bylo to pak hrozně hustý. Scháněli jsme lístky na Michaela Jacksona, já jsem dokonce doma našel ještě tu vstupenku, ta stála 600 korun, tenkrát mi to přišlo strašně moc peněz, ale ono to jako v té době jako bylo strašně moc peněz a bizár byl, že když jsme dorazili na tu Letnou, tak tam byl nějaký týpek, který nějaký lístky neprodal a prodával je tam prostě za 2 kila. Což bylo prostě hrozný, to jsem mi chtěl úplně jako brečet, že jsem prostě v roce 1996 utratil 600 korun a mohl jsem mít lístek za 2 kila. Tak a protože Michael Jackson byl vlastně důležitá postava hudby a vlastně je důležitou postavou hudby, teďka má vlastně v kinech autobiografický film, který je velkým trhákem a chystá se údajně pokračování, tak ještě předtím, než se podíváme třeba, co se odehrávalo v rapu na české scéně, tak si myslím, že bychom si mohli pustit vlastně toho Michaela Jacksona jako takovýho. A pak tady máme už jednu vzpomínku i od vás na rok 1996, tak věřím tomu, že se dostaneme k ní. Rok 1996, květen 96, kdy se Roman poprvé byl v rádiu, pojďte vzpomínat nejenom playlistem.

0: Rozpěn, dobrý ráno, Roman, Dominik. Dneska vzpomínáme na rok 1996, snad vás to bude bavit, až do devítky to vydržíte. Bude i speciální rádio Spin Music Impro. Doufám, že vás bude bavit, bude se skládat, já to prozradím, z první písničky, kterou jsem hrál kdysi dávno v rádiu, což byl ten rok 1996, a z první písničky, kterou jsem hrál tady, alespoň si myslím, že to byla první písnička, kterou jsem hrál tady před, já nevím, 14 rokama téměř. Tak, ty jsi říkal, že máš pro mě úkol, než pustíme Spinera, tak
1: nejdřív si pustíme Spinera, pak si dáme úkol.
0: Dobře, nejdřív si pustíme Spinera, pak si dáme úkol. Dobře, tak nepoznávám tě. Jsem dominantní Dominik, tak pojďme za Spinnerem.
2: Nazdar, pánové, zdravím kysáky, ty vole, vidíš to, jak si mě zblbnul. Zdravím Spiňáky a Spinnery a Spinnerky. Romčo, tobě samozřejmě k 30 nám krásný výročí a krásný narozeniny. Moniky taky pozdravuju dneska, to je taky krásný svátek, protože mám přítelkyni Moniku, ale nicméně, ty vole, hrozná nostalgie. V té době mě 22, kamaráde, těžký techno. Kámo žehal diskotéky v České Kamenici a já jsem mu tam chodil blikat barevnýma světýlkama, ty vole. Neskutečný.
0: Pojďme ještě zvednout někoho, kdo je na drátě, ať ho nenutíme telefonovat celý ráno. Tak kdo tam je? Dobré ráno.
3: Dobré ráno, mě to nevadí, Majky.
0: Nazdar, starouši, ahoj, tak.
3: Hele, je to neuvěřitelný, Romane, stárneš, je to šílená taková, jo, je mi to líto, ale zajímá mě hrozně jedna otázka, jestli si pamatuješ tvojí první písničku puštěnou do rádia.
0: Teď jsem jí hrál, Roxette, It Must Have Been Love.
3: Jo, tak já nestihl ten vstup, tak to se
0: omlouvám. Jo, Roxette, It Must Have Been Love a na Spinu to byl Polygarant a Kotvin.
3: Ale mě v těch letech byly 2 roky a já si tak matně vybavuju plakáty doma Kelly Family, Michael Jackson a takovýhle.
0: Sometimes wish I were an angel.
3: Segra to furt pouštěla na kazetě, až jsem pak zestárnul, až jsem mi tu kazetu celou vytočil.
0: Ale to je teda zajímavý, že ty Kelly Family, já nevím, jestli to přímo 96, ale je to někde tady tohleto období, že to teda opravdu jako to, ježišmarja, Angels a Roses of Red, tak to hrálo z každého kanálu opravdu několik let, to prostě podle mě byla nesmrtelná písnička.
3: Mě zajímalo, jak ve finále dopadly.
0: Tak podle mě zestárly, sloustly, jsou ještě víc rezaví.
1: Ale jsou si furt podobní.
0: A pořád nezmě chodit na sluníčko.
3: Tak, no, pane, tak já doufám, že tady bude s náma ještě těch minimálně 30 let ještě, jo?
0: To mi bude 77. Tak jo, tak díky a hezký den, ahoj, čau. Čau, Pajky, děkuju moc, tak pojď sem s úkolem.
1: Tak já mám pro tebe teďka jednu důležitou věc. Potřebuji, aby si šel do Voice Tracku.
0: Ano.
1: Takže úplně jenom tady to. Tady si najdeš soubor, který se jmenuje Audio 001.
0: Audio
1: 001.
0: Okej, okay, tohle jo.
1: Tohle a tohle to si teďka pustíš, Romane.
0: To je nějaký můj vstup nebo něco?
1: No, není to úplně tvůj vstup, ale se Spinnerama jsme tady dohromady dali minulý pátek, když jsi tady nebyl, jedno takový malý překvápko.
0: OK, takže se mám bát, jo?
1: No, nemusíš se bát, jako zase tak nervózní být nemusíš, podle toho vypadá, že jsi nervózní.
0: Teď jsem nervózní, já nemám rád překvapení, tak jo, ale jako uvidíme, tak třeba to bude dobrý, tak jdeme na to.
4: Ahoj, Romane, tady Davidček, nejlepších 30 letům na rádiu. Je to hrozně krásný a připomíná mi to, jak vlastně už tady musíš být, že už 30 let vysíláš, díky, čau.
5: Ahoj, Romane, tak já bych ti chtěl všechno nejlepší přát svým 30. dekádě, přeju ti, ať se ti ta dekáda hodně povedá a je lepší než ta předchozí. Mnoho poslušných posluchačů a tak dále, ať jsi jenom lepší člověk. Ahoj.
6: Ahoj, Romane, já bych ti chtěla moc, moc popřát k tvému 30. výročí, protože díky tobě tak je každý den ráno sranda. Jste úplně nejlepší rádio na světě a poslouchá vás neustále, takže jen tak dál. Hezky se rozrůstáte, no to je ještě větší paráda. A já přeju mnoho, mnoho úspěchů. Mějte se hezky.
0: Děkuji,
3: Romane, to snad není ani možný. Před 30 rokama jsem se já pomalu teprve narodil a ty už si tady hrál všem posluchačům. No já teda ti za všechny moc děkuju a doufám, že tady ještě minimálně takových 20 let bude.
7: Ahoj, Romane, ty kluku ušatej. Tak už je to 30 let, co jsme tady spolu takhle u rádia. Tak přeju hodně štěstí, ať to jde všechno zase tak, jak má, jako doteď, a máte víc posluchačů.
8: Mějte se, ahoj.
2: Čau, Romane, tady Petr, tak hele, k těm 30 nám v rádiu všechno ne, hele, ale je tam furt co zlepšovat, Romane, furt co zlepšovat, není to dopředu, kluku, jeden, tak se mě hej, čau.
9: Ahoj, Romane, tady Roman, prosím tě, tak kromě toho, že máš nejhezčí jméno ze všech moderátorů a ředitelů na světě, tak tvému výročí smykám klobouček, protože jestli seš tak dlouho na trhu, tak jsi musel začínat v 5 letech, když slyším a vidím tvoji energii, nasazení. A hlavně, jsi boží v tom, jak jsi jako inteligentní a to se dneska cení. Pokračuj dál a minimálně 3x tolik. Čau.
10: Dobré ráno, ahoj. Hele, Romane, všechno nejlepší k tý 3000 na rádiu. A jsem rád, že to děláš tak dlouho, protože minimálně půlku z toho tě poslouchám, takže děkuji a dalších minimálně 30, ať tam ještě seš, děkuju.
0: Ježíš, to je hezký, to je teda pěkný. Možná v 77 nebudu mít zuby, bude to zní, váví ušpy. Ale děkuju, vážím si toho, je to moc hezký, to ti teda muselo dát strašný práce oběhnout všechny naše štamgasty a je skvělý slyšet, že jste s náma a všechny jsem vás poznal.
1: On to byl takový trošičku sidequest a já jsem si trošičku koledoval o tom, že se to prozradí, protože já jsem tohleto řešil i v éteru, takže jsem si říkal, sázím na to, že Roman neposlouchá.
0: Já jsem zrovna spal, v ten pátek jsem opravdu jako spal a probudil jsem se třeba v 9, takže jsem to neslyšel a nikdo mi to ani neřekl, takže
1: v pořádku všechno.
0: Takže všichni jsou prostě kámoši.
1: Takže díky všem za pomoc.
0: Tak taky děkuju, je to moc hezký. Tak když se podíváme na rok 1996, tak v televizi běžela hitparáda ESO. V hitparádě ESO byla Tereza Pergnerová, taky o 30 let mladší bych chtěl říct. A byla vlastně jako docela cool a v hitparádě ESO běželi Chaos. Mm-hmm. A track Policie byla jedna z věcí, která prostě tenkrát nesměla chyby. Takže dobrý ráno, 7.27.

0: Hezky dobrý ráno, 7 hodin 33 minut, Roman a taky Dominik, teďka nám volal nějaký týpek, že nám děkuje za playlist. Dneska jsme v roce 1996, nebo to, co se hrálo v rádích kolem roku 1996. Za chviličku vám dáme zase trošku jako repu. Dominik teďka před chviličkou tady říkal, ty vole, tohle bychom mohli hrát prostě častěji, zase pamatuju, jak jsem na to křepčil v Lucerně. No tak uvidíme, chtěli byste Spice Girls, dejte nám klidně voiceovkou vědět třeba do mobilní aplikace Rádia Spin. Já bych jenom chtěl říct, že Spice Girls se tenkrát hráli hrozně moc, tohle to byl track bez kterého žádného rádio v roce 1996 jako nemohlo vysílat. To by bylo opravdu jako skoro na zavření takový rádio, který by to nehrálo. A ke Spice Girls mám dva příběhy, tak já jsem už pracoval v rádiu a souběžně s tím jsem začal jako učit a přišel jsem do třídy, do své první třídy, kde bylo na tabuli napsané, že jsou Spice Girls klasika, to jsem vážně netušil, Roman Blinka psychiku totálně mi narušil, tak to tam napsal Pavel Hrajn. A bylo to z nějakého... Ale nebyl to jeho výmysl, ta třída tenkrát si to někde našla na internetu, protože byl nějaký člověk, který glosoval tehdy moderátory toho rádia, kde jsem pracoval. Takže to byla první vzpomínka na Spice Girl, kterou jsem musel teďka říct. A druhá vzpomínka na Spice Girls byla, když končila moje druhá třída, nebo vlastně třetí třída, kterou jsem učil celý 4 roky, tak na tohle tu písničku měli nějakou jako nástupovku v půlnočního překvapení a úplně mě to teďka tak jako zalilo nostalgii, když jsem si představil, jak jsme to nacvičovali v té tělocvičně, jak to vlastně jako bylo dobrý, takže zdravím svoji čtvrtou A, třeba ještě někdo poslouchá, byť už je vám prostě třeba plus 14 let, což je dlouhá doba, už jste možná starý lidi docela. Tak.
1: Kolik jsi otočil lidí takhle, to je prostě jako ty vždycky vzpomínáš na tu školu, to řekneš, to je 20 let zpátky, tohle je 14 let zpátky, tohle je 12.
0: To ti řeknu úplně přesně, dost.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli jezdí na silnicích. Já teda začnu regionama a musím říct, že od té doby, co jsem začal chodit bez kšeltovky, tak se v regionech přestali bourat. Takže asi jsem vám přinesl trošičku štěstí do regionu, ale pravděpodobně dorazíte všude na čas.
0: Podle mě všichni nevycházejí do aut, protože se bojí, že tě uvidějí, takže prostě proto je
1: na silnici.
0: Že oslní, že tvoje lebka je opálí, nebo jak se tomu říká, oslní. Možná, že prostě pouštíš prasátka. Tak jdeme se podívat do Prahy. Tak v Praze dva kreše, což je až jako úctyhodný. Jeden na jižní spojce, překvapivě, a druhý na Pražském okruhu, a to od Slivence ve směru na Zličín. Kolona se teprve začíná tvořit. Automotospin.

0: 96. rok byl dobrý rok. Vemte si, že pokud vzniklo tohle, tak je to prostě naprosto jako super. Pokud vzniklo Wannabe od Spice Girls, tak to bylo taky super a nikoho to neuráží. Dokonce nám telefonujete, hrajte tohleto víc, to by bylo možná lepší, kdybyste tohleto hráli víc. Tak uvidíme. Třeba to do playlistu zařadíme. Samozřejmě máme pro vás nachystaný i další vypalovačky z 96. roku. Je toho spousta a spousta. Tak co nás čeká teď?
1: Tak co nás čeká teď? My se teďka jdeme podívat na chvilinku na to, jak vy vzpomínáte na rok 1996 a potom jsem si na Romana připravil pár otázek na jeho 30-letou kariéru v rádiu.
0: OK, dobře, tak mám se bát?
1: Nemyslím si.
0: dobře, tak to jsem zvědavý. Tak jdeme za Kanfousem.
2: Tak krásné ráno. Romane, předně chci pogratulovat 30-letou v éteru. Krásný jubilou. Jen tak dál. Já v roce 96 jsem byl za velkýho frajera, protože jsem končil skoro školku a měl jsem nastupovat do první třídy na základní škole. Ale taky rok 96 byl velkým milníkem v tom, že 14. července se narodila moje současná, úžasná manželka. Takže byl velký rok. Měj se hezky, ahoj.
0: Jsem říkal, že to byl dobrý rok.
1: Vlastně rok, který Kanfousovi změnil život.
0: To se prostě dělali samý velký věci, Nelo.
3: Krásné ráno, zdraví všechny, Nela. Já jsem v roce 96

0: na tom světě nejsem tak dlouho sám. Honzo.
1: Ahoj Romane, ahoj Dominiku. Ale pro mě tenhle, tady Honza, tady pro mě tenhle ten den taky trošku významný. Ne, že by to bylo důležitý, ale já jsem se jakoby dneska narodil před pár lety. A v roce 96, když si začal vysílat, tak mě bylo ten den 18 let. Tak vím, že nehrajete písničky na přání, ale kdyby něco tanečnějšího z 90. bylo, tak super, taky čau.
0: No tak jasně, tak za prvý teda my ti přejeme krásné narozeniny, to je potřeba oslavit. Hodně

0: roce 96 pracovala moje máma jako účetní v jedné firmě v Nuslích a oni měli šéfa, který byl, mám pocit, že Belgičan, a my jsme jeli tenkrát na nějakou, on nás pozval do oblasti Šampáň a jeli jsme, nebo to bylo v tom období někde zhruba, jo, ať nekecám, tak jsme jeli do oblasti Šampáň, tam jsme koštovali vína a zároveň jsme bydleli v nějakém jakoby hotelu a já jako co byl malý chlapec, tak jsem tam bylo napsané, pokud chcete zapnout kanál pro dospělí, tak naťukejte kód vašeho pokoje. Takže já jsem tam prostě naťukal to číslo dveří třeba 05, najednou máma přišla ze sprchy a teď tam najednou hrálo to péčko.
1: A ty pětiletý Roman objevil, ty
0: vole. Mě nebylo pět, to právě bylo hodně. A teď najednou máma jediný, co řešila, říká, takže to je, já budu za starou krávu, která tady čumí prostě na porno, to si půjdeš vyřešit na recepci sám, nikdo to nikdy neřešil. A dopadlo to dobře. Tak pro Honzu. Tak Honzo, 96. rok, nevíme, jestli to je přesně 96., ale podle mě v té době celý svět podle mě dělal takovej legrační taneček, který já jsem se nikdy nenaučil.
1: Já taky ne.
0: A ty ho možná v té době uměl. Tak hezký narozeniny.

0: Musím říct, že tady někdo vyrovnal přede mnou dinosaury z Kinder vajíčka, nevím, co to znamená, jestli to je taky nějaká...
1: prehistorická událost.
0: Gratulace k roku 1996. Přejeme hezky dobrý ráno, Roman a Dominik. Dneska se vracíme do roku 1996 a to jenom proto, že 20. května jsem poprvé vysílal v rádiu, tak jsem na to chtěl tak jako zaspomínat. A Dominik si teďka připravil nějaký vzpomínkový otázky, tak jsem zvědavý, jak moc budeme retro v těch otázkách. Šupsem si.
1: Co se týče roku 96, jak to vypadalo v rádiu? Protože teďka tady máme jenom jako
0: dva počítače.
1: Písničko, nebo dva počítače, úplně jako klasický kancelářský jako PCčka a dva mixáky. Tak jaký je to rozdíl proti tomu roku 96?
0: V roce 96 některý rádia už hráli CDček, my jsme tenkrát hráli z cartridge, to byly takový jakoby malý magnetofonový jakoby kazety, na kterou se vždycky vešla jedna písnička. Za náma byl normální mixážní pult, myslím si, že tam byl jenom jeden monitor, na kterém byl na začátku vlastně playlist a na začátku vlastně možná tam nebyl ani žádný monitor, protože jsme dostávali playlisty vlastně vytištěný před každou směnou, to, co se vlastně jakoby hraje. A za tebou byla ta knihovna, kde ty před každou tu hodinu ses musel naloudovat takové jakoby štos písniček, těch bylo, já nevím, 15 až 18 třeba. A pak tady byl a bylo tady 6 přehrávačů a byla to teda, řeknu vám, hoňka, protože to opravdu jenom 6 cartridge, to znamená 6 písniček. Teď to rádio, jak hrálo starý rockový věci, tak vlastně některé písničky třeba měly minutu 30. Takže vlastně, a když vám do toho ještě přišel reklamní blok, tak jste vlastně měli co dělat, abyste to jako povyměňovali a nasazovali tam jingly. Jingly je takový to Radio Spin, nejvíc repu v republice a tak dále, to trvá, že jo, vteřinu a tak dále. Takže vlastně vždycky ten stres, aby ti byl jingle a zatím nějaká písnička a pak se ti třeba chtělo na záchod a od toho tam vlastně byly písničky typu Doors, Light My Fire, což je písnička, která má 7 minut a třeba 2 vteřiny, nebo Riders on the Storm, což je písnička, která má 11 minut a tomu se říkala takzvaně kakací písnička, ale zprostě, protože když to na tebe prostě přišlo, tak jsi tam pustil Doors a každý věděl, i ten třeba, když tenkrát náš současný ředitel Alfautě, tak ten věděl, aha.
1: Tak proto tady máme 13-minutový otopaka, už to chápu. A jak to bylo s podkresama?
0: Jak to bylo s podkresama? No, to byla doba, kdy se vlastně, já bych ty rádia v té době rozdělil na takový jakoby tanečního typu, tak ty měli takový ty naducený diskotékový podkresy, ale hodně rádií vlastně nemluvilo do podkresů, protože to přicházelo po revoluci a vlastně před revolucí se mluvilo posloucháte československý rozhlas Hvězda a takhle se prostě mluvilo, milí posluchači, hustota tlaku přepočtená na hektopaskaly, stav vodu a řek a tak dál se jako hlásil a podobně, takže ono chviličku trvalo, než se ten projev nějakým způsobem zdynamizoval a podle mě byste byli všichni překvapení, jak v roce 96 zněly soukromí rádia tehdy a jak zní vlastně jakoby dneska, protože ten rozdíl byl fakt jako markantní.
1: No a kdy to potom přišlo z těch cartridge třeba jako na nějaký CDčka nebo potom
0: CDčka
1: jako
0: už se dělali v té 96 u některých rádií, které byly dejme tomu jakoby progresivní nebo měly modernější zařízení a pak na ty odbavovací systémy v podobě softwaru, tak si myslím, že okolo roku 2000. Mm-hmm. Tak.
1: To bylo docela ještě jako rychlý od té doby, co si začal vlastně jako
0: modernizovat. Jo. Jako, myslím, že ty proměny se vlastně dělaly poměrně hodně rychle. Teď se zase vracíme do 90. a já se vracím vlastně do své střední školy, kde vedle mě seděl Martin Pecina, který vždycky přišel s takovým jako velkým balíkem CDček a v jednom z nich byli Prodigy. Mm-hmm. A i Prodigy tenkrát jeli éterem, tak se pojďme dát a za chviličku nás čeká Radio Spin Music Impro. Dneska na přání.

0: 7:57, hezký dobrý ráno, 21. květen, svátek má Monika. Roman a Dominik s váma dneska ráno ve Spin ránu, vzpomínáme na rok 1996, hrajeme si taky drtivou většinu věcí právě z roku 1996, kdyby vás zajímalo, proč 96, tak rok 96 byl prvním rokem, nebo prvním dnem 20. květen, kdy jsem promluvil poprvé do rádia, tak je to 30 let, tak na to vzpomínám. Tak teď nás čeká Rádio Spin Music Impro.
1: Je to tak?
0: Jak se ti chystalo?
1: Musím říct, že to bylo poměrně jako jednoduchý, protože ve spojení písniček, který ty jsi mi dal, tak se to docela do sebe jako hezky sedlo.
0: Oni budou podobný i tempem, ne? Předpokládám.
1: Trošičku, jako Polí je trošičku rychlejší, ale na druhou stranu ty bars, který tam má napsaný, tak se jako docela hezky vejdou do té rockset, kterou jsi mi dal.
0: Do těch rockset?
1: Nebo do těch rockset.
0: Říkal jsem si, nebudu tě dneska opravovat, je slavnostní den, ale nedá mi to, takže do těch.
1: Je to jasný. Ale zase na druhou stranu jsou tam doby, které musí člověk dodržovat, protože ve chvíli, kdy ujede, tak už se to s tebou táhne do konce, asi prostě.
0: Něco jako minule?
1: No, docela dost.
0: Tak když tak to dáme prostě znova. No tak jo, tak já bych jenom rád řekl, že do dnešního Rádia Spin Music Impro jsem poprosil Dominika, aby propojil dva tracky. Ty dva tracky jsou pro mě a pro moji kariéru v rádiu strašně zásadní. Jsou to Roxette It Must Have Been Love, což byla úplně první písnička, kterou jsem kdy pouštěl z rádia. To je tohle, my jsme to dneska už hráli. Takový hezký, romantický dojáček a ploužáček. No a druhá písnička je jedna z prvních skladeb, kterou jsem hrál na rádiu Spin. Polly Garant, Kenny Ruff, Kotvím tam, kde mám, album Molo. Tak, to je takový moje první mečnutí se Spinem, s éterem rádia Spin. Takže jsem strašně zvědavý, Dominiku, jak jsi se s ním popral.
1: Já taky. Já musím říct, že Polí je teda jako neskutečný v tom, jaký jazykolami dokáže v textu udělat. Protože včera, když jsem si to trénoval, tak jsem si kolikrát tak strašně zamotal hubu, že to bylo neuvěřitelné.
0: Zamotal si z hulu.
1: Už se to se mnou veze. Jo.
0: Tak jo. Tak jdeme si pustit Roxetta a Polio Garanda a jdeme zjistit, zda si Dominik nezamotá hulu. Ještě jedno.

0: rohy fuší vzory. Pluju městem jako loni, pořád jsem na stejný lodi. Na sobě pytola kam si, no tak se přifel. Lejblová čepice a placetice. A blok co blok, rok co rok, hlídám svoje kroky. Stop a lok co lok, z doku pryč nechat ty sloky. Ať se sežerou jak děti, no jasně, já sedně půjdu proti kotvem na svým poutním místě, na přídimí lodi. Místo, kde jsem vyrost, tam, kde dál buduju sny. Tam, kde vlny vyplavily na břeh nejlepší dny. A pohov neznamená domov, doma tvořím. Pluju v kajutě, houpu se s hudbou na širém moři. Kotvem tam, kde mám svý lidi, ulice, kde píču svoji story. Kotvem tam, kde tam, kde si nepřehlídnu přes ty hory. Kotvem v zátoce, kde lezu ze skály jak do svý nory. A žraloci tam hlídaj mojí parku, sorry.
1: Hustý. Fuh, bylo to dobrý. Musím říct, že ses nechal strašně pohltit tím popovým beatem, protože jo. Skoro jsem tam slyšel, že začínáš teda zpívat, ale nebylo to vůbec špatný a skoro bych řekl, že ty písničky se mají jako rády.
2: Jako mají.
1: Myslím si, že kdyby se potkali na party, tak jedna na druhou pozve na drink. Dobré ráno, Radio Spin, halo, kdo tam?
3: Dobrý den, Pajky.
1: Tak Pajky.
2: Pajky.
1: Jak to na tebe působil jako dárek k 30 nám?
3: Bylo to dobrý, bych řekl. Trošku slabší, čekal jsem ten refrém, jak to Dominik rozjede a on to tam stopne.
1: Já si myslím, že byl trošku nervózní tím, jak je to specifický Radio Spin Music Impro, že to je takový jakoby napřání, tak si myslím, že to pro něj bylo těžší i z tohohle toho ohledu, že mám pravdu.
2: Je to slavnostní, nechceš to podělat prostě.
1: Je to tak, je to slavnostní, chceš to podělat.
3: Jo, Radost byl nervózní, ty na něj koukal, usmíval se ten rohíček.
1: Tak, přesně tak, jak říkáš. Tak Pajky, děkujeme a přejeme krásný den. Ahoj, čau. Tak a za odměnu vám řekneme počasí, tak Dominiku řekni současný počasí, já se jdu podívat.
2: Současný počasí nevypadá zase tak úplně špatně, no i když teda jako trošičku se to změnilo oproti té vyhlídce, co jsem tady říkal ráno, aktuálně pod mrakem trošičku, teploty kolem 15 stupňů Celsia a objevilo se tady přehánky, konkrétně v Liberci, v Ústí, v Příbrami, v Budějcích a taky na západě Česka.
1: Mm-hmm. Tak já tady mám informace o tom, jaká byla teplota v květnu 1996 a bylo to průměrná teplota na území České republiky byla 14,56 stupně Celsia, ale bylo i místo v České republice, kde bylo 28 stupňů.
2: Tak dnešní maximálky budou na 20, takže o 8 míň.
1: Takže zmrzneme. Spin Radio.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
6: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
7: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
6: To je Slickstyle.cz.
8: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
9: Nově tu vysíláme na 985 FM.
8: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
10: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
11: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
8: Radio Spin. Československý underground.

0: rádiom Spin.
1: 8 hodin a 6 minut k tomu.
2: To je přesný čas, ty dál posloucháš Rádio Spin. Julie, děkuju, přežít kazety a zažít TikTok. To je fakt velký.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: 8 hodin 15 minut, hezký dobrý ráno, tady je Radio Spin, Dominik a taky Roman, rok 1996. Rok 1996 byl prvním rokem, kdy jsem promluvil do rádia. Byl to 20. květen, takže právě proto se dneska ohlížíme i v playlistu za touhletou muzikou. V roce 96, to je pro mě překvapení, vznikl Seznam.cz, to už je dlouho.
1: To už je hodně dlouho.
0: A dokonce jsem zjistil, že kromě toho, že já jsem začal vysílat, tak dokonce i Škodovka představila novodobý model Oktávky. Takže to je taky vlastně docela dlouhá doba, když si vezme, že vlastně Oktávka je vlastně pořád
1: nesmrtelný
0: jako
1: auto.
0: Nesmrtelný auto.
1: Relevantní vlastně.
0: Jo, jo. A zároveň je to taková jako imidžovka, ten doma Oktávku, tak si řekneš, ten se má.
1: Ale ona je ta jedničková.
0: Jo, jo. Já ji teda nemám rád.
1: Ne?
0: Ne. Tak mě se nelíbí. Mně se vlastně Oktávka se mi líbí až trojková první.
1: Jo.
0: Ale já zase nejsem nějaký super fan aut, takže mě neberte úplně na zřetel. Já jsem takový jako, no.
1: Tak kdo ví, to je jedna devítka prostě, TDIčko, nesmrtelný motor.
0: Skoro bych prostě tomu dal prostě hashtag prostě Roman, když se vyjadřu k autem. Tak jo, tak okay. Budem pokračovat chviličku. Počkej, já tady mám vlastně ještě nějaký audio, který jsem chtěl pustit. K roku 1996, jedno se vyjadřuje třeba k Makaréně.
2: Čauky všichni spiňáci v této roce v 96. Ale to mi bylo celých 11 let a dokonce Makarena jsem se naučila tancovat a teď se si chvíli zapařila. Přiznám se. Krásný den všem přeji.
0: Tak to je skvělý.
3: Ahoj, tady ještě Honza. Hele chlapci, díky moc za milý přání. Moc si toho cením a protože ta má zpráva má jenom 30 sekund, tak jsem to nestihl. Samozřejmě i tobě, Romane, krásný výročí, ať vysíláš co nejdýl, ať vysíláte to a díky za každý nový ráno, kterým probouzíte celý repový svět český a slovenský. Čau, čau.
0: Ahoj Honzo, děkujeme za zpětnou, máme rádi zpětný. Tak jdeme se zpátky vrátit v čase do toho tvýho rádiového kvízu, protože je docela dobrý vlastně odkryt karty, jak se dělalo rádio v 90. letech, po 30 letech, jak se dělá teď.
1: Tak mě by zajímalo, jak se od té doby změnilo moderování. Kromě toho, jak jsi říkal, že to bylo takový prostě jako doprázdná, že to bylo takový jako hodně jako pomalý.
0: Hodně. Myslím si, že vlastně v roce 96 vlastně vůbec nebylo žádoucí, aby moderátor nějak jako super mluvil. Mm-hmm. na ty soukromé stanice vlastně hrály hrozně moc jakoby hudby, protože byl hlad po hudbě. A v roce 96 nebylo Spotify, nebyl YouTube, vlastně rádio bylo jediný zdroj, kde se dalo dostat vlastně čerstvě k nový hudbě. Taky se ještě nahrávalo hodně na kazety, i když už to bylo téměř jakoby u konce tato doba. Takže ty si tušil, že áčkový písničky třeba mají tříhodinovou rotaci, takže si vždycky jak idiot čekal prostě u toho rádia, jestli v této hodině to prostě zazní a ta úleva, to se rovnalo skoro nějakému jako orgazmu, když ta písnička, která byla velkým hitem, zazněla, byla prostě obrovská. Ty se ptal na to moderování, říkal jsem to hlavně proto, že vlastně speakři v té době nebo vize pro moderátory byla taková říkat jenom tu hudbu, takže já bych třeba teďka v tuhle tu chvíli řekl hezké dobré ráno, posloucháte Radio Spin, nejvíc rapu v republice, vždycky tam musel zaznít ten claim té stanice. No a v následujících minutách vám pustíme třeba Fugees, pustíme vám Ektora, anebo další pecky z roku 1996. Tady je Radio Spin. A ještě by byla možná trošku jakoby větší dynamika toho projevu. Já teďka mluvím trochu jakoby jinak, protože už se člověk navyk na to, že vlastně ten rok 2026 moderátorům dává do projevu mnohem větší jako míru autentičnosti, mnohem větší míru nějaký svobody a taky chuť říct vlastně k tomu triku nějaký příběh, což v té době vlastně nebylo úplně takový jako žádoucí.
1: Jako řek. Asi se ani nedalo moc jako sehnat ty příběhy k těm trekům, ne? Jako, že nebylo,
0: no tak nebyla, vyšla tenkrát, si pamatuju, ono vycházely hudební encyklopedie, na druhou stranu tam vždycky bylo třeba, já nevím, YouTube a teďka vlastně, vidíš to, YouTube bychom se měli pustit taky dneska, to mi taky napadlo, to je taky rok 96 a vlastně pak z té jedné informace, pokud to nebyl někdo, kdo to měl odžitý, kdo to měl naposlouchaný, kdo to měl obcestovaný a tak dál, tak pak vlastně všichni moderátoři říkali stejné věci, což se zase dneska někdy děje, když prostě moderátoři čerpají informaci z Wikipedie, takže vlastně slyšíš jednu informaci prostě taky xkrát. Takže vlastně moc se to neposunulo. I když si myslím, že vlastně ta moderátorská dovednost se posunula velmi.
1: OK. Mě zajímá ještě, jestli je nějaký téma, který na lidi fungovalo v těch letech 96, nebo od roku 96 do roku 2000 a funguje třeba ještě dneska.
0: Jo, tak vždycky prostě emoce. Někdo zemře, máš toho prostě růst poslechu jak blázen. To si myslím, že jako protože lidi rádi sdílejí prostě smutný příběhy, protože se k tomu může připsat prostě jako cokoliv, takže to si myslím, že jako jakákoliv prostě emoce, svatba, narození dítěte, něco jako strašně jakoby velkýho, princezna Diana, to bylo taky vlastně obrovský téma. té časnější doby, která vzbuzovala vlastně obrovské jakoby emoce. Vždycky velký témata, které zasáhly srdce, tak to si myslím, že z těch rádií a z těch médií asi nikdy nezmizí, protože to budou vždycky témata, které prostě budou táhnout a které ty lidi budou chtít prožívat a sdílet.
1: Přesně. A teďka z trošičku jiného šuplíku, jaký byl tvůj největší fuck up za tvoji 30letou kariéru v rádiu?
0: Že jsem usnul. Že jsem prostě usnul. Měl jsem noční, já jsem na začátku vysílal noční směny a teď jsem prostě tam spal, seděl jsem v tom křesle, hrál jsem nějakou jako písničku a třeba ve 3 ráno, kdy na mě šla fakt jako nějaká krize a ty jsi tam byl v tom baráku prostě sám, tak jsem jako usnul, nebo jsem se probudil, zjistil jsem, že ty budíky jsou dole, tak si pustil prostě písničku a jelo se dál, no. To se prostě stalo.
1: Bylo jakože ticho?
0: Prostě bylo jakože ticho a možná, ani nevím, jestli se spustila záloha na vysílači, to možná v té době se ani jakoby nedělalo. Takže jsem usnul a podle mě třeba 5 minut jsem jako byl v klimbu, no. Tak to se stalo.
1: Zjistil to pak někdo zpětně?
0: No tak asi jo, ale myslím si, že k tomu zrovna ta míra tolerance byla docela jako v pohodě. Tak dáme si Fugees, protože vlastně Julie, když mi přála ve zprávách, tak mluvila, že v roce 96 prostě Fugees byli v hitparádách, tak jeden krát Fugees a díky Julie.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.24, pravda nebo lež, Dominik podle mě bude dneska taky v roce 1996, pokud si přestane psát teďka se svojí přítelkyní. Co děláš, ty blbče, píšu promo.
2: Tak snažím se honit čas trošičku, aby jsme to měli co nejrychleji, co to ví. Samozřejmě, tak šel jsem do roku 1996.
1: Dobře. Tak víte, co by bylo skvělý, kdyby nám teďka zavolal taky někdo, kdo v tom roce 1996 už byl jako živej na světě a vnímal, aby mi mohl pomoct, aby nemohl jenom odhadovat. Tak jsem zvědavej, kdo to bude. 210, 32, 30, 30. Samozřejmě můžete být i mladší než rok 1996. Je to v pohodě, protože spousta věcí si třeba můžete dohledat, nebo jste si už dohledali, nebo je prostě jakoby víte a tak podobně. Takže čekám na nějakého pomocníka nebo pomocnici. Doufám, že pomocník nebo pomocnice přijdou. Opět saháme do starého retro playlistu. Já když jsem nastoupil do rádia, tak v roce 1995 byl obrovský hit, byl to popovej hit, přišel z Německa a vlastně z německy vlastně vůbec nezní, teda doufám, že přišel z Německa, že nelžu teďka, že tady neříkám nějaký nahodilosti. A byla to taky písnička, kterou opravdu jako hráli úplně všichni a podle mě, já bych to skoro přirovnal, jak se to jmenuje, tady tato písnička, víš teda to je, no byl to rock, no to je jedno, Miley Cyrus to je nějaká, Flowers, tak a to byla písnička, kterou vlastně žádný zahraniční rádio ani český rádio vlastně nemohlo vynechat, protože vlastně byla velmi úspěšná a tato byla úplně úspěšná stejně, takže dáme si, jsou to Fool's Garden, je to prostě Lemon Tree, byť je to 95, tak let's kde, v let's kterým rádiu se i v roce 96 hrála třeba po třech hodinách.

0: Bavilo tě to?
1: Radio Spin uvádí pravda nebo lež.
0: Mohl by to někdo předělat? Dá tomu třeba rapovej kabát.
2: Tak to myslím asi nebude v dnešní době problém.
0: No to ne, tak to někdo předělejte, pokud nás posloucháte někdo se než.
2: Vysemplujte si to a udělejte na to nějakou dobrou repovku.
0: Ať je to hotový. Tak máme pravdu nebo lež. Tématem je rok 1996 a na drátě máme Vojtána. Tak Vojtáno, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj. Čau.
0: Jak ty to máš s 96?
3: Byli mi dva.
0: Byli ti dva? No tak teď to, budeš, to budeš pomocník teda. Ale hele, nějak to dáme dohromady, Dominiku, pojď se do toho pustit.
2: Tak jo, legendární kapela Spice Girls vydala v roce 1996 svůj hit Wannabe.
0: No, já bych řekl, že ano, protože jsme se dneska v rámci těch vzpomínek hráli.
2: Ale já jsem to dělal hrozně na blind tohleto, takže ale, jako jo, tak jsem se zrovna trefil, no.
0: Ale to je super, takže pojďme označit, že to je pravda.
2: Tyhle byla otázka za hubičku, že jo? Zadarmo.
0: Jo! Dobrý, ty vole. Aspoň se neutrhnu o studu, tak to je dobrý.
2: Tak, v roce 1996 byla spuštěná doména google.com.
0: Ty jsi měl seznam, ale ty jsi to vyměnil za Google, podle mě.
2: Ne.
0: Protože se zakoktal.
2: Kdyby tam neměl odpovědi, tak se na to můžeš jít.
0: Seznam to byl v roce 96, ale ten, podle mě Google nebyl v roce 96, ten přišel o mnoho let později. Tak já bych řekl, že to je lež, jako víš, co myslíš ty?
3: Já ti budu věřit, výjimečně.
0: Výjimečně, ty vole, ok, dobře. Je to podle mě lež?
2: Přesně tak, je to lež, na Google se teprve pracovalo v tu dobu.
0: Já taky si myslím, že Google přišel jako později.
2: No, u fiko spuštění domény mi to vyplivlo, že bylo v roce 1997, že to nebyl zas takový rozdíl.
0: Jo, aha, tak to já bych řekl, že to byl třeba rok 2000.
2: A v roce 98 už tam byly 100 000 stránek v tom.
0: Mm-hmm. Tak vidíš to, tak... Zaplať pámu, že se tak to teda bylo velmi těsně teda. To mohlo dopadnout i s pláčem skoro. Tak,
3: ale klobouček.
0: Jo, děkuji. Jako starý stařík si to zasloužím. Tak co tam máme za poslední otázku?
2: Tak poslední otázka je, že první DVDčka nebo DVD přehrávače, který se v roce 96 do prodeje, tak stále víc než nová ojetá škodovka. Nebo ojetá škodovka.
0: Ještě jednou mi to řekni.
2: Že první DVDčka, který šli v roce 96 do prodeje, tak stále víc než ojetá škodovka.
0: Ne, to je blbost. Já teda nevím, kolik stála ojetá škodovka, ale...
3: No já si pamatuju, když táta přivez první DVDčko a to rozhodně nemohlo být dražší než škodovka.
0: Nějaký starý, než nějaká stará, veď. To je podle mě jaký krávovina. Já bych řekl, že to je Dominiku krávovina.
2: Myslíš?
0: No jsem si jistý. Ať ti klidně uříznou ruku.
2: Tak jo, no.
0: Jo, dobrý, tak musím teda říct. Musím teda říct, že jsem rád, že jsem neprohlal s rokem 1996, protože to by byla prostě ostuda. Tak Vojtáno, Busta Rhymes z roku 96, dvojní ti to, můžem pustit?
3: Můžem, Break Janek?
0: To není rok 96, máme tady jiný track z roku 96, ale hele, už to jede a podle mě tě to bude bavit. Tak ať máš krásný ráno. Čau.
3: Díky, čau.

0: Hezký dobrý ráno všem, 8 hodin 36 minut, Radio Spin, Spin ráno, Roman, Dominik a teď je tady taky s náma Vicky, ne, že už by byla předávačka, to ne, ale my vzpomínáme na rok 1996, apropo Vicky, chtěl jsem ti poděkovat za dárek, který jsi mi donesl, ty dinosaury, beru si to osobně.
1: Říkal jsem si. Nejmilejší dinosaurus, ale ty jsi naše nejlepší vykopávka. Romane, prostě ještě jednou tady do éteru.
0: Jo. No, dobrý.
1: Prostě ti přeju jako všechno nejkrásnější k tvým třicátinám.
0: Děkuju. Včera kamarád slavil třicetiny, já jsem mu přál přes Instagram, říkám, ty vole, my jsme vlastně stejně starý a on jako kdyby.
1: Jako kdyby se stalo.
0: Jako kdyby. Tak vzpomínáme na rok 1996, děkujeme všem, kdo nám dneska telefonujete, posíláte voiceovky. Klidně nám ještě řekněte, co jste dělali v roce 1996 vy. Vicky, co jsi dělala v roce 96 ty?
1: Já jsem chodila po houbách. Já jsem
0: Kolik let ti zbývalo ještě, než jsi vyšla z lesa?
1: 6 let!
0: Fakt jo.
1: No, ještě 6 let jsem nebyla.
0: Tak to je hustý. Dominik chodil ještě 2 roky po lese. Tak jdeme se podívat do mobilní aplikace Rádia Spin. Tentokrát dostává slovo Bára.
2: Dobré ráno, kluci, Bára. Zprvý teda bych chtěla pogratulovat Romanovi k jeho milníku. Je to fakt hustý. A musím říct, že byste měli dělat takhle tady to zpátky do minulosti častěji, protože já si dneska teda jako fakt hodně vibuju. Přestože mě v roce 96 bylo 6.
1: Oh, yes.
2: Tak tuhle období mám asi jako nejradši, co se týče hip-hopu a rapu. Tak víte se krásně.
0: Tak Báro, taky krásný ráno. Za odměnu jedna doprava pro Báru.
3: Tak začneme v regionech. Bourá se v Ostravě a to v ulici 28. října. Začíná se to tam docela štosovat, takže tam určitě jezděte opatrně. Jinak region je aktuálně docela v pohodě, co tak koukám na Google. Mm-hmm.
0: V Praze je hodně hustý provoz, já ani nevím, jestli chci dneska takový můj slavnostní den chci číst ta místa, kde to stojí, to celá jižní spojka, prostě celý příjezd do Prahy po D8, celý pražský okruh, de facto příjezd do Prahy po D5 velký špatný. Máte čas na to nás dneska poslouchat, evidentně. Bouračka, crash na Vodřanský, potom na Veleslavíně, bourá se taky na příjezdu do Prahy po D8, a to by mělo být všechno. Pokud víte víc, tak nám to řekněte.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
5: Spin Radio.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Nezbláznili jsme se, jsme v roce 1996, gala Free From Desire na rádiu Spin, co by vzpomínka na rok 1996, na rok, kdy jsem se poprvé ocitl za mikrofonem tehdy pražského rádia.
1: Roman už je trošičku teďka jako v takovém rozpoložení, že začíná být nervózní, protože Vicky přišla s jedním překládkem, který tady pro Romana máme. Je to kobliha.
2: Je to kobliha a je to brownie. A je to těch 30 let.
0: Tak to je skvělý, tak to je dobrý. Já jsem se strašně bál,
2: pořádně oslavil.
0: Že tady na mě, ježíš, to bude hořet.
2: No to by mohlo hořet, já jsem se jenom bála, jestli ve studiu můžem hořet.
0: Nemůžem, protože tady

0: Jen tak ještě jsme si k tomu dávali vařený mlíko.
1: Tak.
2: Ideál.
1: Takový jsme byli prostě.
3: A tak kdyby jsi si k tomu dal vařený mlíko, tak by ti bylo asi trošičku blbě, ale ono ti asi stejně možná bude trošičku blbě, protože my pro tebe s Vicky a s ostatníma moderátorama máme ke tvému jubileu jeden takový ještě menší dárek, který...
0: Nemůžeme říct do éteru.
3: Ano, nemůžeme říct do éteru.
0: Ale každýho pořádního kluka potěší a teda...
2: A zahřeje.
0: Zahřeje. Hlavně, a zahřeje. V zimě, v létě. Myslím si, že i doteď je děkuju.
3: Ale ono to ještě není všechno, Vicky.
2: Ještě stále to není všechno. Dome, co tam ještě máme?
3: My už jsme tady jednou, Romane, asi tak před hodinkou dělali jedno takové překvapení, že ty jsi si našel ve Voice Tracku audio 001. Tak teďka si najdi audio 002. Je to teda krapet delší, proto jsme vlastně, jsem tak jako trošičku tlačil na to, aby jsme šli do éteru dřív.
0: Dobře, ale dobře.
3: Nedá se nic dělat, má to necelých 7 minut, ale...
0: To se tam mluví 7 minut.
3: To se tam
2: nejen mluví.
3: Nejenom mluví.
2: I se nadává a tak.
0: Já vám něco řeknu, než to pustím. Já, jak jsem narozený na štědrý den a nemám rád zimu, tak občas dělám letní oslavy narozenin. A jednou jsem takhle dostal takový jako prostě dárek a měl jsem všechny kámoši jako doma, to bylo, ještě jsem bydlel na Flóře, a kamarádka tenka řekla, sedni si na židli, my ti zavážeme oči. Já to nesnáším tady tyhle ty překvapení. A tak jsem si sedl na tu židli, oni mi zavázali oči, já jsem se dostal prostě do brutálního stresu a nějaký kamarád takhle začal jako po papírech sahat prostě a tak dál. Říkám, co děláte na té zdi? A Martin, zdravím Martin Haréna, mýho kamaráda, říká, lepíme ti tam nápis, nesnášíme tě.
2: Ale nebylo to tak.
0: Ne, dostal jsem krásnou tramvajovou židli z té trojky, tak to...
2: Krásný.
0: jenom jsem chtěl říct, že vlastně tohle se teď ve mně odehrává, když si mám pustit tady tuhletu audiostopu. Takže mám dát... Dávej play.
2: Dej tomu zelenou, pojď.
0: Tak jo.
4: Před 30 lety ještě neexistovaly žádné sociální sítě, nebyly žádný AI nástroje, dokonce nebyla ani Wi-Fi v domácnostech. No ale Roman ten už vysílal. Takže Romane, já ti blahopřeju k tomuhle krásnému výročí a doufám, že minimálně dalších 30 let tě v tom éteru uslyšíme.
5: Čau Romane, gratuluju ti k tvému 30. výročí v rádiu a přeju ti hodně štěstí do dalších 30 let.
6: Romane, já bych ti hlavně chtěla pogratulovat k tomu, že už 30 let zpříjemňuješ dny lidem, kteří poslouchají rádio, ať už jsou v práci, doma nebo jezdí autem. Podle mě je to úplně neuvěřitelný a přeju ti krásné další dny, roky vysílání, ať je to hlavně baví, naplňuje a hlavně ať je to na spinu, protože spin by bez tebe nebyl spin.
7: 30 let. Neskutečný číslo, neskutečný milník. Většinou po 30 přichází krize středního věku. Já ale doufám, že z té krize bude naopak vize, která všechno spojí tak, jak ty si budeš přát. Za 30 let si nazbíral určitě neskutečnou knowledge a skills, takže já tě za to extrémně cením a uznávám. Doufám, že tě to s náma baví, nás to určitě s tebou určitě baví. Myslím, že děláme skvělou komunitu nejen na tom spinu, ale jako lidi obecně. Takže já ti gratuluju ke 30 letům, doufám, že to bude ještě dlouhý léta v éteru a že tam bude aspoň ta 60. A že si někdy společně třeba můžeme zase připomenout 60 let v éteru gang. Každopádně po 30 let, velký respekt a velký shoutout.
8: 30 let v éteru, to je masakr. Můžeš mi vysvětlit, kde bereš inspiraci na to furt něco říkat, kolik si toho jako namluvil, kolik jsi měl vstupů a jak jsi to jako dokázal? Já to nechápu. Každopádně díky, že jsi si nás vzal všechny pod křídla a minimálně dalších 30 let v éteru ti přeju se všema, za všechny.
9: Ahoj Romane, ani nevíš, jak jsem rád, že na spinu někdo starší než já. Je to fakt krásný pocit, každopádně ti přeju nádherných 108 let féteru, přeju ti nádherných dalších 1000 let a zůstaň sám na spinu ideálně, dík.
10: Roman, dělám féteru koněvy tak moc, že ve mně něco, celý spin se na něj dívá. Já měl asi štěstí, že Roman slaví 30. výročí a jeho spin ráno jsem ještě nestihl.

0: nepůjde, hned nechaj si na potom.
1: Což se přijde?
2: Čože, Roman? A další radost o mě.
3: Můžu se toho bát? Je to rap pro Romana.
4: Jo.
3: 30 let. A to může být takové ale flow, ne?
4: No, tak jako máme tuhle tu flow, každopádně já jsem tam chtěla zmínit, co, že 30 let.
3: 30 let? No. To je pěkná řada let.
4: To jsem ještě nebyla na světě, Romane.
3: Já taky ne.
4: Jo, Romane, ty nám nějak vládneš, musím říct, ale jak to děláš?
3: Nějaký kouzla asi.
4: Asi jo.

0: a dáme lidem. Budeme zlepšovat den, Romane. Shout out to Roman!
1: Spin that guy, OK!
0: Roman Empire!
1: Roman! Woo!
2: jste dobrý.
1: Yes! A jedeme dál!
0: Yes!
1: Gufra!
0: Máš na repeat, kápo.
1: Na pítu.
0: French vibes.
1: No a tvoje barva?
0: Tak to je na obloze modrá.
1: Dobrá, fashion guru dává, běžec na mě mává.
0: Máváme.
1: A mává, my máváme zpátky, pápa.
0: Čau Romane, kam zase běžíš?
1: Ale počkej, to je ta jeho desítka, ne?
0: Jo, mám rád desítky. Je to velký běžec?
1: No ale kde? Prostě ve Vršovicích.
0: Jasně, nebo je to vládce Vinohrad. Jsem chtěl říct už Vršovic, ale on vládne úplně všem. Celý Praze.
1: A úplně všude.
0: Vládce Prahy.
1: Celý republiky. Červená on air, dává mu zelenou už nějak.

0: slyším mládnout.
1: Romane, to seš ty! Vládce vyhnout!

0: Ale doufáme, že budeme v rádiu aspoň tak dlouho jako ty. A to mi přejeme dalších 30 let minimálně.
1: Jste dobrý šéfe, vy ještě vydržíte.
0: Jeďte dál.
1: Shoutout Dominik, že tohleto všechno domluvil. Děkujeme ti, Dominiku.
0: Díky, díky, Dominike. Zároveň bychom rádi řekli, že tohleto děláme zcela střízlivý.
1: A zadarmo. Dobré ráno.
2: Tak na to jste zvyklí, že děláte věci zadarmo, tak, tak já bych vám chtěl poděkovat, musím říct, že jsem vlastně dojatej, trošku jsem se jako bál, co tam přijde. Musím říct, že včera, když Jirka dal ven ten děkovný příspěvek, že jsem v éteru 30 let a hrálo pod tím jak robot, tak jsem si říkal, dobře, tak jsou tam Gufrau, všichni vědí, že mám prostě rád kluky z Gufrau prostě a tak dál, že to bude mít do hru dneska ráno, že uslyším ještě svoji verzi tracku jak robot, tak to mě teda potěšilo jako velmi, tak vám chci poděkovat, je to hezký od vás. To
3: není vůbec za co vlastně.
0: Není vůbec za co, takže jak se cítíš teďka po všech těch přáních?
2: Kdysi Josef Kemmer naspíval nějakou písničku, jsem tvoje stáří, pozvi mě dál. Takže se cítím tak, jak kdybych měl odejít do důchodu. Ale cítím se s váma dobře a dneska mě to hrozně bavilo a baví, to rádio mě baví pořád a myslím si, že pořád platí, že já jsem rádio, vy jste rádio, všichni jsme rádio a že nebejt vlastně spinnerů a interpretů a vás a toho všeho, tak to nemůžeme prostě dělat, takže bylo to super. Děkuju.
0: Díky, Romane. Jsme rádi, Romane, že tě tady máme.
2: Budu vám to věřit, to je poprvé, co jsi na mě hodná, Vicky, to je
0: to tak je protože včera byl tvůj den a dneska to slavíme. Tak ještě dneska.
2: Tak jo, tak dáme si ještě reprízu Radio Spin Music Impra.
3: Můžeme to ještě zkusit.
2: Tak to pojďme ještě zkusit. Připomínám pro toho, kdo dneska naladil Radio Spin, tak v roce 1996, už to říkám naposled téměř, 20. května jsem poprvé promluvil do mikrofonu a tak mám dneska takovou jako nostalgickou a vzpomínáme. A Dominik na moje přání dal do komba vlastně dva tracky. Roxette, It Must Have Been Love, což byla první písnička, kterou jsem tenkrát z rádia pouštěl a Polio Garanda, Kotvím tam, kde mám, což mám pocit, že byla první písnička, kterou jsem hrál tady na Spinu tenkrát jako první, takže husto, kruto, přísnejme.

mám bocaný rohy, fuší vzory. Pluju městem jak koloni, pořád jsem na stejný lodi. Na sobě pytala, kam si, no tak se přifel. Lejblová čepice a placatice. A blok co blok, rok co rok, hlídám svoje kroky. Stop a lok co lok, z doku pryč nechat ty sloky. Až se sežerou jak děti, no na ně půjdu proti. Kotem na svým poutním místě napřídí mý lodi. Místo, kde

0: se kde lezu do skály, do svý nory. A tam žraloci hlídají parku, takže sorry.
1: Tak teď mě to normálně dojalo.
0: Nekecej.
1: Jako fakt, jako mega mě to dojalo.
0: Vicky, máš to natočený? Máš to?
2: Poslední konec. Mám tam, konec. Že řekl, že je dojat. A ještě předtím, že tam máš poslední bars. Je to dobrý, zvládli jsme to, hele, já a PR-ko, jo, ale, jakoby, jsem špatný kameraman, ale snažila jsem se.
1: Ne, jsi zase dobrý moderátor.
2: To je hezký, ale, tak čekám, že všechno.
1: Tak jo.
2: Takže,
1: tak.
2: Romane, jsi z dneška dojatej.
1: Jako teď se mi normálně chce brečet, takže jsem rád, že můžu odejít do kanceláře.
0: A to si můžeme odškrtnout, ve skupině.
1: Ještě jednou vám všem děkuju. Děkuju všem spinnerům, děkuju všem kolegům, děkuju všem interpretům, se kterými spolupracujeme celou tu dlouhou dobu. Děkuju taky všem studentům, že to se mnou vydrželi, protože třeba teďka nedávno jsem natáčel rozhovor s Nobodym a vlastně jsme si zaspomínali na to, jaký to bylo se potkávat ve škole na chodbách, a tak je vlastně hrozně pěkný, jak se to nějak celý prostě propojilo tenhle ten týden tady. A vlastně ještě jedna věc se stala včera, když jsem takhle někde u vína vzpomínal právě na rádio a na školu, tak mi napsal nějaký můj student včera: Romane, 29. srpna budu mít svatbu, chci, abys tam prostě jako byl. Tak to mě vlastně jako dojalo, ale jsem si říkal, že to se tak všechno schází okolo toho 20. teďka je to prostě takový velký a silný. No takže děkuju moc, no a...
2: Ale...
1: Já už dneska nebudu mluvit. Dneska to nebudeme kazit, dneska si řekneme, jaký bude počasí, řekneme, že bude pěkně.
0: Ano, přesně tak, jak by na tvoje 30-letý výročí mělo být 20 stupňů. Polojasno, jasno.
1: A tak dál, tak dál, tak dál. Tak děkuju za dnešní vysílání, byli jste všichni skvělí a děkuju za překvapení. Tak.
0: Není za co?
2: No není za co.
1: Užijte se čtvrtek.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Přijďte už 22. května v 9 hodin na slavnostní

0: iStores v Šantovce.
1: Čau, tady je Filip Konvalinka, zdravím tě z Jihlavy. Chci ti jen říct, že ve čtvrtek 21. května vychází album Dvě mouchy jednou ranou, který vydáváme spolu s DJem Fatem. Je to klasický boom bap a hip-hop, přesně takovej, jaký ti chybí. Vydáváme to ve spolupráci Ty nikdy label a Avantgarda Music. Mediální partner je Radio Spin.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Radio Spin. Československý

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. No a já musím říct, že Roman se tady ještě rozplývá nad všemi vzkazy. Vážně jsme mu udělali všichni velkou radost, takže z toho mám taky velkou radost. Věřím, že se taky, spinere, z toho ještě těšíš. No a já už připomínám, že máme čtvrtek 22. května. Dneska má svátek Monika. Takže Monike, všechno nejkrásnější k svátku. No a já už se vrhám na bonžurku s Vicky. A pozor, teď to začne být drsný, protože já tady mám pro tebe dokument, ze kterého mrazí na Netflixu, totiž teď běží The Crash, v češtině Bouračka. Vyskočilo to na mě, protože film je právě teď na druhém místě v top 10 nejsledovanějších filmů v Česku. A teda musím ti říct, je to jenom pro silný povahy. Já jsem se na to včera koukla, ještě teď mě z toho mrazí. 17-letá Mackenzie narazí totiž autem do budovy a usmrtí tím svého přítele a jeho kamaráda. Působí to celý jako tragický nezvládnutí jízdy, než se do toho vloží prokurátor, který Bouračku označí za vraždu. Jako síla. Musím ti říct, že vždycky, když jsem si uvědomila, že tohle je opravdový, že tohle napsal život sám, tak jsem fakt měla husinu. Jsou tam rozhovory s rodinama, s přáteli, no a do toho bodycam policie. Já, je to tam teda názor proti názoru, ale pak začnou lítat fakta a musím ti říct, že mě vyděsilo, jací dokážou být lidi chameleoni. Takže pro všechny detektivy film Bouračka vás zbourá. No a teď už si dáváme samozřejmě tracky na přání, začíná nám komunikátor, začala jsem teda docela zhusta, tak ještě si dáme takovej jemnější podkres. Říkám ti, pojďme si užít čtvrtek malý pátek, takže už teď vytáčí číslo 210 32 30 30 a nebo mi posílej hlasovku. No a já to tady jdu rozjet Purple Lamborghini, Lamborghini Radio Spin.

0: Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, to je stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu, jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý probereme. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Radio Spin s tebou, první trik na přání. No a já už mám teď na drátě Davea, kterýho zdravím až do Německa. Ahoj, ahoj Dave.
2: Čau Vicky, z Německa zdravíme do Prahy a všichni spinnery po celé České republice.
1: No skvělý, díky, dík. No ty jsi takovej ale pendler, viď? Ty si prostě užiješ jak to počasí v Česku, tak v Německu.
2: No, víceméně. Přijedu do Německa, stejný počasí jako u mě doma, takže nevím, no.
1: Já vím, vzdušnou čarou to není tak daleko, ale chtěla jsem se tě zeptat třeba, nevím, když tam, jako když jdeš do sámošky nebo tak, nakupuješ v Německu nebo nakupuješ v Česku?
2: Ale ono, jak to vezme, jako klasicky jako rohlíky nebo takhle, to jako beru v Čechách. Normální věci jako beru šoutumbově jako v Čechách, ale to jako salámy, jogurty a takhle, tak to jako jezdíme do Německa.
1: Okay.
2: Jako ty chutě a tak, to jako o něčem jiným.
1: Jasný, takže opravdu si tam jako jdeš potom nakoupit tu kvalitu.
2: No, vlastně ne tu kvalitu, ale prostě tu chuť.
1: OK, hustý. To znamená, že opravdu by si řekl, že ty salámy a jogurty tam chutnají prostě jinak.
2: Úplně jiným.
1: Ty bláho. OK, tak v tom případě teda pro nás, pro všechny spinnery, až si budeme chtít jít pořádně jako dát nějakou degustaci, tak rozhodně do německého supermarketu.
2: A to si můžu vypásnout, tak vlastně i ten sortiment úplně o něčem jiným. Jako, jestli si dělá nějak propagace nebo takhle, ale jako Red Bulli, tady pár jsou bedrů Red Bullů, tamhle zajedete kousek do Německa a dá si 15 druhů Red Bullu.
1: Okay.
2: Úplně o něčem jiným.
1: No tak v tom případě prostě je to tak, každý podle svojí chutě, každopádně díky, že jsi se podělil. No a teď už co si necháš zahrát?
2: Ale chtěl jsem původně Golden Hill, bohužel teď ho tam nenašla, tak jsme se shodli na No Sleep Gang.
1: Je to
2: uděláme
1: tak.
2: Uděláme si radost, musíme se No Sleep Gang po ránu, ať nespíme.
1: Hele, dík Dave, já musím říct, že mi děláš vážně obrovskou radost, protože, jak už jsem ti prozradila, já si teďko nejedu No Sleep Gang na repeat, prostě ve sluchátkách mi to jede vždycky, včera mi to jelo asi 6x. Já se prostě nemůžu nabažit toho beatu. Takže díky moc, pro koho hrajem?
2: Pošle to všem spinnerům, kebákům. Všem pendlerům, zvíčům, kamionům, prostě všem.
1: Díky moc.
2: Ať má hezký ráno.
1: Tak jo, hele, to by taky krásný ráno, Dave. Měj se hezky a zdravím do Německa.
2: Taky.
1: Čau.
2: Taky, čau, čau.
1: Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: Jdeme tu my, starý můj.
1: Spin komisař rap v ulicích republiky.
2: A jedeme, jedeme. Spin komisař rap v ulicích republiky. Samozřejmě každý úterý Maty vyjíždí, no a kontroluje tebe, spinere, jestli opravdu posloucháš naše rádio Spin. No a tentokrát, kam se vydal Maty tentokrát?
3: Už jsem tady na Zbraslavi, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
2: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
4: Ahoj, děkuji.
2: Tajgry jsou rozdaný.
4: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
2: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
4: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta a jedeme, tak v autě znova.
2: Tak co, spinere, taky nás posloucháš každý den. No a je možnost, kam tě může jet právě náš spin komisař rap Maty navštívit a zkontrolovat. Pokud jo, tak rozhodně neváhej a zaregistruj se na program @radiospin.cz. Napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde rádio poctivě posloucháš. No a pokud tě Maty zkontroluje a všechno bude OK, tak v tom případě tě nemine velká odměna, a to v podobě Tigrů, no a potom taky skvělýho designovýho trička Tiger. Hele, za mě úplná parádinda, stačí mít zaplý rádio a to vím, že ty dáváš.
1: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
2: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1 na 309. kilometru ve směru na Brno, no a crash je taky na D5, a to na 6. kilometru při příjezdu do Prahy, takže v Rudný. Teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady máme crash na Poděbradský směrem do centra, no a nehoda je taky na 5. květana, a to směrem z centra u náměstí Hrdinů. Jinak crash očekávej taky v ulici za Vokovickou vozovnou, a to u Evropský. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se spinnerama 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na
5: Spin Radio.
6: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Spin.
1: A frčíme si dál a já už tady mám hlasovku. No a to od Tomáše.
2: Ahoj, tady Tomáš. Myslím, že já bych tě poprosil o písničku Bobby Blaze, Nikdo. A bude to pro všechny, co poslouchají pro tebe, a hlavně pro můj lásky, Teresku.
1: Krásný vzkaz, díky moc Tomáši. No a já pouštím Bobbyho Blaze, Nikdo, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor, takže ať už si kdekoliv, nech si zahrá ten svůj song. No a já mám pro tebe v příští hoďce hádačku. No, takovou hádanku bych řekla. Vyskočilo na mě video od Doja Cat, která dostala od svých fanoušků za úkol takzvaně jako mimikrovat jednoho velmi známého repera. No a jak se jí to povedlo? Jinými slovy, jestli uhádneš, koho napodobuje, no tak to už se dozvíme v příští hoďce. No jsem mega zvědavá. Mám radost, že to na mě vážně vyskočilo. A schválně, jak si povedete. No a teď si dáme počasí. Tak jo, hele, koukám tady na to počasíčko. Počasí 16 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky, kolem nějakých 17-18. A jinak dneska maximální teploty kolem 22 stupňů Celsia v Praze by mělo být i docela hezky, ale koukám, že ve zbytku republiky, hlavně směrem na východ, tak tady očekávají nějaký slabý přehánky.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
7: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
8: Na Slickstyle.cz s kódem CZ 20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
7: To je Slickstyle.cz.
9: Československý underground.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky, no a mám pro tebe tady tu slibovanou hádanku. Reperka Doja Cat, kterou mega znáš třeba díky jejímu tracku Paint the Town Red. Moje mega oblíbená reperka, no tak tahle Doja Cat je mega známá taky svými livestreamy, ve kterých je skvěle autentická a nebojí se interakce s fanoušky, já to extrémně docenuju. No a teď na mě vyskočilo video, ve kterým plnila přání jednomu fandovi. No a tenhle fanda chtěl, aby napodobila legendu rapu, kterou, no tak to ti neprozradím, to musíš uhádnout. No tak schválně, poslechni si.

za mě úplně výborný, mega chytla vibes. No a teď by mě zajímalo schválně, kdo to je. Tak buď mi volej na číslo 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. Tak co, zvládla to Doja Cat na jedničku? No to jsem zvědavá. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady mám dalšího spinera, tentokrát Vaška. Čau, Vašku.
2: Tak jsi normální.
1: Vašku, už jsme ve studiu. Vašku, co jsi to udělal právě, co to bylo?
2: Ne, tady pospusím lidi jenom.
1: I love it. Ok, Vašku, prosím tě. Povzbuzuju lidi, tak prostě chcete rozhodně mít Vaška před sebou, protože on vás rozhodně povzbudí a popožene trošku v tom ranním spěchu.
2: Mám to rád.
1: Tak. Prosím tě, já tady mám teď téma hoďky. A to je Doja Cat, která napodobila jednoho velmi známého rapera. Já to tady ještě připomenu. No a mě by teďkon zajímalo, kdo to podle tebe je?
2: Tak to
1: koho napodobila?
2: Cypress Hill. No, to tam sní úplně bomby, vyhleně, bomba.
1: Hele, tak já musím říct, že bohužel těho Cypress Hill to není. Je to jiná legenda. Teda jakože Cypress Hill jsou legenda, ale... Bohužel, jo. Dobře, takže Cypress Hill to nejsou. Takže jdeme dál. Ne, to ne. Jsi za hrdinu, že jsi šel do éteru a řekl jsi to nahlas.
2: Hezky.
1: Yes. No prosím tě. Tak co ti tady můžu dát dneska, pane trenére, tady osobní trenér všech řidičů před tebou, co si necháš zahrát?
2: Ale Vicky, mám rád ženský vokály.
1: Okay.
2: A když tady byla Doja Cat, tak by se tam mohly dát ženský vokály, ale mám taky rád normálně jako rap chlapský, no? Takže okay. Myslím, že už jsme něco jako mohli, myslím, že to tam půst, jo.
1: Okay.
2: Půst to tam.
1: Prostě dávám půst to tam. Prostě breeze tam dáváme, bude to jízda. A hrajeme pro koho?
2: A hrajeme pro Romana.
1: Pro Romana a pro jeho 30 let v éteru, tak to je parádní. Tak
2: jo. To je dinosaur.
1: Ježiš. Ne, to tady zaznělo už ráno, jo. Samozřejmě prostě Roman, jak jsem už říkala, je naše nejoblíbenější vykopávka. Takže já jdu pustit teďkon tady z Breeze. Jdeme na to. Radio Spin. Čau, Vašku.
2: Čau.

0: yesterday.
1: Radio Spin.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady pokračuju dál v hádance, kdy tady mám Doja Cat, která se rozhodla prostě tady nám zarepovat jednoho velmi známého repera. No a já jdu teďkon pustit, tyjo, jenom se mi tady trošičku zatratila paní, tyjo. Takže ti možná nepustím. Já ji normálně nemůžu najít, já jsem ji tady teďko měla. No nic, každopádně dávám ti ještě vědět, kdo to byl teda. Hele, to je zvláštní. Každopádně, teď už jsem se v tom úplně zasekala, to znamená, že já ti teda pustím potom, ale mám tady rozhodně tip od Roberta.
1: Doja Cat napodobila Rohonyho.
0: A já jenom můžu říct, že Rohony to není. Každopádně ještě jednou ti pustím hned potom, co ji najdu. Teď doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak tady to vypadá zatím v pohodě, takže se přesouvám na dálnice, tady je totiž nehoda na D5, a to na 6. kilometru při příjezdu do Prahy v okolí Rudný, no a teď už se přesouvám do Prahy, kde máme crash v ulici Ke Štvanici, je to na Praze 8 směrem na Karlín, no a nehodu hlásí taky Štěrboholská spojka směrem na Černák, tady čekej až 20 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 30 32 30 30, anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Československý underground. Listen. Radio Spin. Kunner. 242.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Roman slaví 30 let féteru a měl pro mě special quest.
3: To jsi teda řekl velkolepě. No dobře, tak chtěl jsem po Dominikovi, aby tenhle ten týden dal druhý rádio Spin Music Impro, kde zazní jednak první track, který jsem v roce 1996 pustil v rádiu poprvý a první track, který jsem pustil poprvý na Spinu.
2: No a zapadlo to do sebe moc hezky, tak pojď si to uvíst, Romane.
3: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, usaďte se ke svým rozhlasovým přijímačům a poslechněte si mashup

0: vzory. Pluju městem jak koloni, pořád jsem na stejný lodi. Na sobě pytala kam si, no tak se přifel. Lejblová čepice a placetice. A blok co rok, hlídám svoje kroky. Stop a lok co lok, z doku pryč nechat ty sloky. Ať se sežerou jak děti, no jasně, já sedně půjdu proti kotvím. Na svým poutním místě napřídí mý lodi. Místo, kde jsem vyrost, tam, kde dál buduju sny. Tam, kde vlny vyplavily na břeh nejlepší dny. A pohov neznamená domov, doma tvořím. Pluju v kajutě, houpu se s hudbou na širém moři. Kotvím tam, kde mám svý lidi, ulice, kde píču svoji story. Kotvím tam, kde tam, kde si nepřehlídnu přes ty hory. Kotvím v zátoce, kde lezu ze skály jak do svý nory. A žraloci tam hlídaj mojí parku, sorry. Tak co, vrátil jsi se do svých mladých let?
1: To mě ne.

0: No a teď tady jdeme spolu dál odhalovat tuhletu hádanku, kterou tady máme v téhle hodině. Máme tady Doja Cat, která napodobovala mega známýho rapera. Poslechni si ji ještě jednou. Hele, za mě to úplně zandala, jo. Podle mě je to úplně jasný už teďkon, doufám. Ale uvidíme, jak jsou na tom spineři. Tak půjdeme se podívat tady za Baru. Tak co myslíš, Baru? Jak to je?
1: Bude Eminem.
2: Okay. A máš nějaký jako indikace, jako proč si myslíš, že je to zrovna on?
1: Už jenom podle té hudby a podle tónu hlasu, ve kterém to zandala. To hodně jako zní jako Eminem.
0: Takže mega gratuluju, je to tak, je to Eminem, to znamená, že Baru to opravdu slyšela, ale není jediná, taky tady máme třeba Tomáše, který taky ví.
3: Já si myslím, že to byl Eminem.
0: Je to tak, je to Eminem, a co ty, Jirko, jaký máš indicie?
4: Hele, já si myslím, že je to skoro můj vrstevník a je to Eminem.
0: Ok, a máš nějaký tip proč?
4: Jako proč je to můj vrstevník?
0: Ne. Tak, Jirko, kam ti mužko? No nic věkově, dobře, OK, ale...
4: Ale on ještě starší než já.
0: Fakt?
4: Jo.
0: Hustý. Ale jakoby věřím tomu, že oba dva vypadáte dobře, on zase vypadá jako, že mu 10 míň prostě, víš co, takže...
4: No tak já podle hlasu taky vypadám na 30.
0: Je to pravda, Jirko, ty se prostě, jak jsme říkali, schováš prostě pod 30+, za mě... Hlas úplně jako totální mladíček. No a teď už si dáváme tracky na přání. Díky všem, kdo se ozvali a Eminema odhalili, je vidět, že Doja Cat v tom opravdu umí chodit. No ale vy taky. No a teď už, Pepo, co to bude?
5: Ať si je to nejlepší rozlučku na světě. Jsem se jíma nejlepšího kamaráda, který má. Takže tak, a to asi sledčí.
0: Jo, dobře, a kdoži volá jenom jméno, prosím. Pepa.
5: A auto číslo 1, řekni.
0: Takže auto číslo 1 s mužem číslo 1, který právě vyjíždí na rozlučku se svýma chábrama, tak pro ně tady mám krále, králové od Smeka, Radio Spin, to.
6: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
7: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

Spin u Majku s tebou, Vicky. No a právě nám dohrává Eminem a jeho The Real Slim Shady. A právě Eminem byl dnešní hádankou. Doja Cat ho teda fakt zandala skvěle. Ještě jednou si poslechni. Hele, za mě úplně jasný, prostě říkám ti, tu kdybych takhle slyšela, bych řekla, jo, to je prostě Eminem, jako kdo jiný. Jednoduše říkám respekt, zároveň mě teda baví, že rapuje takovou hatmatilkou, protože když to slyšíš, tak ona neřekne žádný anglický slovo, jo. Je to takový gibberish, ty slova.

nedávají smysl, no a já se přiznám, že doteď někdy potřebuju k rapům lyrics, jinak se cítím jak Alenka v říši divů, nebo jako turista v cizí zemi a prostě mi to zní jako... Takže úplně s Dojou fakt jako feeluju to stejně jako ona. Takže co se dá, rodilí mluvčí stále mají lehce výhodu. No a teď už se přesuneme k dalšímu tématu, protože v příští hoďce tady spolu probereme jeden takový Titanic, bych řekla, teda jako úplnej fail, úplnej flop, a to jednoho britského rádia, který oznámilo jednu katastrofální smutnou zprávu o jednom britském monarchovi. Myslím si, že princ Andrew už se začal radovat a možná to bylo předčasný. Takže tuhle tu smutnou songu si zandáme ještě v příští hoďce a řeknu ti, o jaký fuck up šlo. No a teď ještě počasí. Koukneme na to, jak je venku. Momentálně v Praze nádherných 17 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky, jak by smet. Dnešní maxima na 22 stupních. V Praze by mělo zůstat sucho, ale mrkám se tady na to a na východě nám to hlásí nějaký lehký přehánky, takže tam to možná nebude úplně suchou nohou, ale takovej jako deštníček nebo možná mikina a přeběhnout z bodu A do bodu B, to půjde. Spin Radio.

0: zázračných nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Radio Spin. Československý underground.

0: prvej ligy žien. Stretnutie sa začne o 15. v hale Vršovice Sokol. Kunovice budú bojovať o ďalšie body do tabulky. Tak príď zafandiť. A za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.
3: Raz, dva, jsem zpátky.
4: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Badville. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, Zimba.

Takhle Notorious B.I.G. No a teď už pokračujeme dál v krasojízdě. Radio Spin a Vicky s tebou. No a teď jeden velký rádiovej fail. Ne, není můj, ale zamíříme do Anglie. Rádio ohlásilo smrt krále Karla III. No jo, ale král se těší dobrýmu zdraví, no a zpráva o jeho smrti ho nejspíš zastihla během jeho čajovýho dýchánku. Takže uf, král je v cajku. Myslím si, že horší šok to byl pro jeho následníka trůnu a zároveň syna Williama, který už by asi rád dostal korunu na hlavu. Takže představuju si, že v Buckinghamském paláci se z rádia ozvalo: Bůh ochraňuj krále, hlásíme smutnou zprávu. A William byl jako: jo, who's the king? I'm the king. Who's the king? Me. No a z vedlejší komnaty se ozvalo: synu, z čeho máš takovou radost? Ale nic, tati. Naši vyhráli v hokeji. Ach jo, Radio Spin. Bizár.

0: Spin.
1: Rádio. Rádio Spin, Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátor, no a já už tady mám na drátě teďkon. Čau, Vojtána.
2: Čau, ahoj.
1: Ahoj, prosím tě, povídej, hele, ty seš teďkon venku, je to tak?
2: Ano.
1: A seš na zahrádce, si říkal, jo?
2: Je tak, přesně tak.
1: No a seš vášnivej zahrádkář, nebo to přenecháváš někomu jinému?
2: Vášnivej zahrádkář.
1: Jo, no to je dobrý, a co tam teda teďkon, co tam pěstuješ, prosím tě, pochlup se.
2: Hele, de facto, od jakýchkoliv bylinek, ať je to tymián, petržilka, rozmarín a podobně, pak rajský, šere rajčátka, okurky, papriky, řetkvičky, jahody, no, takový ty základní věci, no, do truhlíků a podobně.
1: No tak to máš skvělý teda, to seš velký zahrádkář, to není žádný fufu jako zahradník, ty seš normálně full on, jako oddaný svojí zahrádce, to je dobrý.
2: Jo, tak spíš mě to donutilo, no, ty ceny dnešní a ono je to taky pak to líp chutná, když se to člověk vypestuje s láskou a...
1: Je to tak.
2: To je to jenom taky, no.
1: Hele, ceny, souhlasím, ale zároveň máš pravdu, že když víš, že je to přímo z tvojí zahrádky a že jsi to tam zaléval s láskou, tak ono to má fakt jinou chuť. Jakože, a obzvlášť, když si s těma kytičkama chodíš povídat, ale to prej fakt jako funguje.
2: No tak do toho jsem ještě nedospěl teda, no.
1: Mohl bys jim někdy něco zaspívat nebo zarepovat, víš co? Společně teďko no. S nima posloucháš rádio, což je dobrý start.
2: Tak jo, přesně tak.
1: Tak ještě to můžeš...
2: Pouštím jim kolidně rádio, tak snad to pomůže.
1: Ok, no tak co jim teda zahrajeme teďko, těm tvým kytkám na zahradě?
2: Zahrajeme to jak pro ty kytky, tak i pro kamaráda standu a pro všechny spinnery a pro všechny řidiče, co jezdějí. A tím to brzy uteče a prosil bych Valčík.
1: Ok, tak jo, mám to tady, tak ať to pořádně tančí a pozdravuju standu, jo? Nebo tondu?
2: Standa,
1: ano. Standu, dobrý, tak jo, tak standu, tak čau Stando a ahoj Vojtáno, pouštím Radio Spin, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně v ulici Kaštanová. Dál se přesouvám na dálnice a tady čekej zdržení na D5C mezi 28. a 30. kilometrem ve směru na Plzeň. Je tady totiž práce na silnici, a to v okolí Zdic. Čekej tady zatím kolem 6 minutek. No a tady ta oprava silnice bude trvat až do 3. hodiny odpoledne. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej. A to na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do mobilní apky. Jo a ještě ti řeknu, co je v Praze. Tady je stále kreš na Štěrboholské spojce směrem na Černák, tady čekají 10 minut navíc. No a nehodu máme i ulici v Korytech. To je ode mě vše.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Musíš nás jen poslouchat. Můžeš nás i sledovat. Jsme na sociálních sítích. Na Instagramu, Facebooku i TikToku. Sleduj Spin Radio a buď s náma. Protože my jsme s tebou. Dej follow Spin Radio.
5: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
6: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátor, no a já tady mám rovnou dvě hlasovky. Prvního tady mám Vídeka.
2: Čus, hele, já bych chtěl nechat zahrát Standovi, který byl přede mnou písničku Kde ty kytky jsou. Díky.
1: OK, Vídeku, musím teda říct, že volal Vojtáno, ale je pravda, že se hrálo pro Standu. To znamená teda, Stando, ty tady máš kolem sebe tolik přátel, který ti přijou songy. No a počkej, Petře, co to bude?
3: Kaviky, tady Petr, tak já bych si dal řekni, kde ty kytky jsou, ale to pro všechny. Dneska je ta Praha nějaká, pana, tak se mějte, čau.
1: Díky, díky, takže pro Standu a pro všechny, pro tebe, Vídeku, a pro tebe, Petře, hrajeme. Řekni, kde ty kytky jsou? Já doufám, že už všechny na zahradě a kvetou. Rádio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Radíš Rádio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin s Vicky, no a za chvíli začne poslední hoďka komunikátorů. No a tam hraju podle tebe. No a v téhle hoďce jsem teda práskla na jedno britský rádio, že ohlásilo smrt jejich krále Karla III., což se teda musel začít následník trůnu William radovat, ale předčasně. Karel je nesmrtelný. Rádio už se za fopáčko omluvilo, no a svedlo to na technickou chybu. Prej každá rádiová stanice království má hlasovku monarcha, takhle se ta složka jmenuje, aby v případě úmrtí mohli pustit. Samozřejmě žádná rozhlasová stanice si to nepřeje pouštět, takže tohle prej byla chyba v počítačovém systému. Hele, tak já, když se tady vidím v tom studiu s těma čudlíkama, tak jsem jako tam se někdo ale mega ukliknul, to nebyla žádná počítačová chyba, to byla lidská chyba.
1: Smůla smůlovatá.
0: Přesně tak, smůla smůlovatá. No a podle mě si to chtěl někdo prostě pustit mimo vysílání a omylem to přitom poslal do éteru. Tak to bylo. Hele, i mistr moderátor se někdy uklikne, ale tady v mém studiu, při mém vysílání v rámci Rádia Spin je všechno vždycky pod kontrolou. No a teď už si řekneme, co probereme v příští hoďce. No tak prosím tě, máme tady... Jo, pardon. No chtěla jsem ti říct novinku, že... Jo, pardon, to jsem se taky trošku uklikla. Jo, tady, jo, no, dobře. Tak já asi chápu, že to je někdy trochu náročnější a samozřejmě posílám podporu a klíčenku pro moje kolegy z britského rádia, kteří to nakonec ustáli a hlavně, že se omluvili. Víš, co učený z nebe nespadne? No nic, v příští hodině probereme Wiz Khalifu a to... že se dost možná za náma dlouho do Evropy nepodívá, protože je na něj vydaný zatykač. O co přesně jde, tak to ti povím už za chvilku, teď ještě počasí. No tak, teď už tady máme počasíčko největší, nejlepší, 17 stupňů Celsia v Praze a polojasno, ve zbytku republiky kolem 18 až 19 stupňů. Jinak odpoledne čekej teploty až kolem 22, s tím, že v Praze by to mělo být suchou nohou, ale na východě republiky to vypadá, že nám trošičku sprchne. Když se ještě podívám na zítřek, tak tam už to vypadá, ale úplně parádně, v Praze 25 stupňů a bude polojasno. Nikde už ani mráčku, ani deště. Takže na zítřek už se můžeme těšit, no a dneska to ještě zvládnem. Kytky, to oceněj.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Čau, tady je Filip Konvalinka, zdravím tě z Jihlavy. Chci ti jen říct, že ve čtvrtek 21. května vychází album Dvě mouchy jednou ranou, který vydáváme spolu s DJem Fatem. Je to klasický boom bap a hip-hop, přesně takovej, jaký ti chybí. Vydáváme to ve spolupráci Ty nikdy label a Avantgarda Music. Mediální partner je Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takový fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, to je kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval ze 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe Roman Jakub.

Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a mám tady takový krimi okénko, bych řekla. Hledá se Wiz Khalifa. Bráško, kde seš? Haló, haló, hledá se Wiz Khalifa. The most wanted man v Rumunsku. Země ho zařadila na seznam hledaných osob. No a přitom týpek je právě teď někde v Americe pod palmama a je jako what? Takže takhle, rumunská policie, není žádná Wiz Khalifova fanouškovská základna, chtějí ho vidět za mřížema. No ale na druhou stranu, když už tam bude, že jo, tak jim tam bude repovat jako ptáček v kleci. No tak možná, že přece jen něco na tom fanouškovství tam bude. Každopádně týpek dostal 9 měsíců vězení za držení drog pro vlastní potřebu. Ale nedostavil se k nástupu do věznice. Tak tady musím dát teda jedno pokárání, prostě jako promiň, ale Wiz Khalifa jako známej, neznámej, ale prostě... Jo, je nějaká spravedlnost ve světě, takže ještě jednou prostě, kámo, jestli mě teď slyšíš, tak jdi, hele, Rumunsko, tam je potom krásná příroda a můžeš se tam rovnou projít po horách, až tě pustěj. A hlavně, týpek si tím docela zamezuje vstup do celé Evropy, protože je na něj prostě vydaný vlastně celý ten zatykač na, prostě jakoby na celou EU, to znamená, že jakmile vstoupí na hranice prostě Evropské unie, tak už se o něj můžou zajímat vlastně asi i jiný země a teoreticky ho do toho Rumunska potom převést. Takže Wiz Khalifa se nám tady teďkon asi nějakou dobu neobjeví a to všechno jenom díky tomu, že jednou v roce 2024, kdy měl proběhnout v Rumunsku festival Beach Please, tak tam si měl během svého výstupu zakouřit na pódiku. No, tak teď to vypadá, že tady Wiz Khalifu opravdu nějaký ten pátek mít nebudeme. Radio Spin, jdeme si ho aspoň pustit.

0: Vicky tady s tebou, jedeme dál, treky na přání, no a já už tady mám jeden vzkaz, a to od Michala.
1: Ahoj Vicky a Spinetti, tak já bych poprosil písničku od Robina Vstáv můj sport a bylo by to pro tu superovou moderátorku Vicky, která fakt jako šíří samým optimismem a pro všechny spinery, když je tak dneska krásnej den. Ahoj.
0: Díky moc, Michale, já musím říct, že opravdu ty a ostatní spinery, kdo mi voláte, kdo mi posíláte hlasovky, tak mě nabíjíte úplně energií, takže tady je radost s váma být v tom éteru. No a zároveň já to teda propálím, prostě nějak ještě Michal mi právě říkal, co si nechá zahrát a potom najednou byl jako, tyjo, teď jsem přijel do vesnice a tady je to samá slepá. A já byla jako že ti všichni lezou do silnice a prostě fail. Michal tím samozřejmě myslel, že je to tam samá slepá ulička a já prostě, když se řeklo vesnice a že je to tam samá slepá, tak jsem si představila ty babičky a tetky, jak špatně viděj a jak mu tam skáčou pod ty kola, protože vůbec nesledujou, kde jsou ty zebry a přechody, no prostě trapas. Hele, já se nechám napálit hrozně snadno. Ani se o to nikdo nemusí snažit. Michale, díky moc. No a tady posílám můj sport, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D2 na prvním kilometru, to znamená hned na výjezdu z Brna ve směru na Bratislavu. Jinak nám poskakuje D5, a to od Králova dvora až do Zdic. Čekej tady až 20 minut navíc kvůli práci na silnici. Omezení by mělo platit do dnešní 3. hodiny. No a teď už se přesouvám do Prahy. Tady máme nehodu na Poříčí směrem do centra a potom taky v ulici Sokolská. A to je přímo před Nuselským mostem, srazila se tady motorka a osobák. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo se ozvi do naší apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: dokud nečím.
1: Musím něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v Republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. Já už tady mám Petra, čau čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Prosím tě, odkud nás zdravíš?
2: Ale z jihu Čech, tadyhle teď jsem tady motám kolem Drahonic, proti Vín Cehnice, takový to okolí tady.
1: Hezky, dobře, dobře, takže tam pracuješ, tam jezdíš, jo, nějak?
2: To víš, tady jezdíme, my Ománci tady jezdíme tady stříkat stromky proti Klikorohu, takže přejíždíme sem a tam.
1: To je dobrý, takže to děláte, vlastně zachraňujete stromky.
2: Přírodu, ano.
1: Přírodu.
2: Přesně tak.
1: Přírodu.
2: My nejdřív zničíme a pak ji zachráníme.
1: Jo, takhle. A pak to postříkáte, aby to bylo v pohodě. Nebo tak jsem to
2: přesně
1: pochopila.
2: Tak.
1: OK.
2: No, nejdřív to vytěžíš a pak to zasázíš.
1: Jo, takhle. Hele, tak tomu se ještě dá furt říkat jako obnova lesa prostě.
2: Přesně
1: hospodaření. Tak jo.
2: Tak
1: v tom případě, Petře, ty náš hospodáři tady. Co si necháš zahrát?
2: Hele, Suveréna propagandu.
1: OK.
2: A já nevím, prostý by to být nemělo teda, takže to bude dobrý. Bude to pro všechny Omany, co dělají v lese.
1: OK. Petře, tak no. Pro tebe a pro všechny ostatní lesní muže házím sem propagandu.
2: Okay.
1: A jestli to bude zprostý, Petře, já si tě najdu.
2: Říkal samozřejmě. Jsem, když tak dostanu na prdel. Jo?
1: Dostaneš világu. Čau, čau.
2: Okay.
1: Radio Spin.
2: Čau. Čau.
1: Ahoj. We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. We'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit. Free at last, free at last. Thanks, God, America.

0: Posloucháš Radio Spin, právě nám zazněla propaganda, kterou si dával tady Petr na přání, takže ještě jednou Petře, díky moc, byla to fakt neskutečná jízda a cením, takže klobouk dolů. No a teď už se s tebou budu pomaličku loučit, protože nám právě zahrál poslední track na přání, takže teď už je na čase předat slovo Jirkovi, ten se tady se mnou teďka vystřídá a bude pokračovat Spin Extra. Máš se rozhodně na co těšit, odpoledne tě ještě čeká Mára a jeho chill na Spinu, tak rozhodně zůstaň u rádia, no a já už ti jenom řeknu, jak dneska bude. No máme momentálně 18 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, tak nějak podobně, dnešní maxima na 22, vypadá to, že se nám docela vyjasňuje, to znamená převážně čekej, že spíš bude svítit sluníčko a bude nádherně, jinak zítra bude úplně parádně, bude 25 stupňů a převážně jasno. Juhu, tak já se budu těšit zase zítra, užívej dne, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: 4. května v iStores v Šantovce. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 km. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Radio Spin.
4: Hi, this is Tyra Cruz and you're listening to the most music station, Spin.
5: Yo, yo, this is Sean Paul.
6: It's Rihanna. I love Waking You Up.
7: This is Missy Misdemeanor Elliott.
8: What's going on, Sell-L Cool J, and I'll be hanging out, baby. You know what time it is.
9: This is Ice-T.
10: All right, what's up?
11: Hey, what's up?
10: See boys.
11: Boys.
12: Hey, yo, what's up? Yo, this is 50 Cent and you're listening to Spin.
6: All right, what's up? It's your girl Fergie Ferg.
13: Hey, what it is? This your boy Flo Rida.
14: What's going on? This is Eminem.
15: Yeah, yeah, yeah, what's happening? This is Dr. Dre.
16: Yeah, check it out, man. It's your boy Akon. Right now you're listening to
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
17: Je 1 hodina. Za chvilku je tady Spin Extra s Jirkou a zatím užívej Bena. Radio Spin.

Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Šírka, já tě opět vítám tady u čtvrtečního Spin Extra. Co nás dneska čeká? Tak my se samozřejmě podíváme, jak dopadnul včerejší hokej, taky se podíváme, jaký další zápasy nás čekají. Nejbližší zápas je tuším tuhle sobotu, a to proti Slovensku. Mimo jiné, tak máme tady čtvrtek, a.k.a. malej pátek, řeknu ti teda, kam vyrazit o víkendu za hudbou, no a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Takže já se budu těšit, jaký bomby tady od tebe dostanu. Jinak dneska ještě 21. května svátek slaví Monika, takže všem Monikám přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, my se teď jdeme podívat na mistrovství světa v hokeji, který se aktuálně hraje teda ve Švýcarsku. Včera jsme hráli proti Itálii, vy co jste koukali, tak víte rozhodně teda, že jsme vyhráli 3-1, ale nebylo to úplně tak jednoznačný, jak jsme asi tak všichni tipovali předtím, než tenhle zápas s Itálií začal, protože hned na začátku tak jsme začali prohrávat o jeden gól. Ten gól byl takovej pochybnej, bych trochu řekl, ale zkrátka platil, takže tam jsme se dostali do ztráty a naši kluci trochu znervózněli. Nakonec to ale naštěstí prolomili, pak dokonce i zvýšili ten brankový náskok na 2 body, na 2 góly, no a nakonec teda tam padnul i jeden gól do prázdní brány, kdy teda nakonec Italové odvolali brankaře, takže konec dobrý, všechno dobrý, ale už jsem si tak na začátku říkal, že letos nám je prostě souzený s těma slabšíma týmama prostě prohrávat a budeme vyhrávat jenom s těma silnejma. No tak doufám, že budeme vyhrávat se slabejma i silnejma. Další zápas, tak ten nás čeká proti Slovákům a bude to tuhle sobotu. Budeme hrát opět odpoledne, krátce po 16:00. Takže rozhodně za fandi, já věřím, že to naši kluci zmáknou. Aktuálně, když se tady podívám, tak umístění v tabulce, tak jsme první, akorát teda oproti Kanadě a Slovensku a taky Dánsku máme o jeden zápas víc, takže ještě se to nejspíš zamíchá, ale aktuálně první příčka v naší skupině B, tak snad to udržíme a snad tam taky letos spadne nějaký ten cenej kov. Radio Spin!
1: Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off some fabricated streams and the microwave memes. It's a real world outside.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Roman slaví 30 let féteru a měl pro mě special quest.
2: To jsi teda řekl velkolepě. No dobře, tak chtěl jsem po Dominikovi, aby tenhle ten týden dal druhý Rádio Spin Music Impro, kde zazní jednak první track, který jsem v roce 1996 pustil v rádiu poprvý, a první track, který jsem pustil poprvý na Spinu.
1: No a zapadlo to do sebe moc hezky, tak pojď si to uvíst, Romane.
2: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, usaďte se ke svým rozhlasovým přijímačům a poslechněte si mashup Rock

0: co blok, rok co rok, hlídám svoje kroky. Stop a lok co lok, z doku pryč nechat ty sloky. Ať se sežerou jak děti, no jasně, já sedně půjdu proti kotvem na svým poutním místě, napřídí mý lodi. Místo, kde jsem vyrost, tam, kde dál buduju sny. Tam, kde vlny vyplavily na břeh nejlepší dny. A pohov neznamená domov, doma tvořím. Pluju v kajutě, houpu se s hudbou na širém moři. Kotvem tam, kde mám svý lidi, ulice, kde píču svoji story. Kotvem tam, kde tam, kde si nepřehlídnu přes ty hory. Kotvem v zátoce, kde lezu ze skály jak do svý nory. A žraloci tam hlídaj mojí barku, sorry.
1: Tak co, vrátil jsi se do svých mladých let?
2: Ani ne.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Vidím tady velký zdržení na D1, kde si postojíš směrem na Brno a štosuje se to tady už od 150. kiláku, takže na to dávej rozhodně bacha. Bacha potom dávej taky na D5, tady vidím, že se to štosuje u nějakého 25. kilometru a to směrem na Plzeň, takže tady taky opatrně. No a lehký zdržení na tebe čeká taky na D4, 50. kilometr směrem na Strachonice, i tady si postojíš. Regiony, tak ty aktuálně jdou bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze, vidím tady štosovačku na Štěrboholský spojce, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Co se pak nehod týče, tak Vinohradská ulice hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Nuseláku. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Spin.

0: Fan. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne v rámci pořadu Spin Extra tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám další vzkaz od vás, tak co to bude?
2: Nazdar, prosím tě, zahrajte mi tam něco od Chrise Browna. Výběr nechám na tobě, jestli máte. A bylo by to dneska pro všechny, co jsou na tom stejně jako já, dneškem končí a mají před sebou prodloužený víkend. Užívejte života. Díky.
1: No tak velká závist vám všem, kteří je už teda máte dneska začátek víkendu. Užívejte. Vy, co ještě dneska zítra do práce musíte, věřím, že vám to půjde hezky od ruky, že to uteče a na ten víkend se zanedlouho už taky vrhneme. Teď už teda Chris Brown v éteru.

0: Pohodový čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Jak se říká, čtvrtek, malej pátek, já ti tady tak za pár minut dám pár tipů, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Samozřejmě se jdeme taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že tady nejchladnějíc aktuálně hlásí Liberecko, kde vidím, že je 16. Co se zítřka týče, tam se vyhoupneme až na 25 stupňů. No a ještě závěrem takhle týdne se nám to bude dokonce ještě víc oteplovat. Sobota i neděle tady hlásí až 28 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím spin, ať už vím kudy kam.
1: Československá scéna, Radio Spin.

Ladíš Radio Spin, máme tady čtvrtek, a.k.a. malej pátek, víkend už je za rohem, no a já ti tady teď dám pár tipů, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Je toho spousta, takže jdeme rovnou na to. Začneme zítřejškem, a to v Říčanech, kdy v Arkbaru vystoupí Nick Tendo. Takže Nick zítra v Říčanech, v Plzni zítra v Divadle pod lampou vystoupí Dušan Vlk a taky David San, takže slovácký pull-up zítra na Plzeň. V Ostravě, v Marley Club zítra vystoupí Dollar Prince. Co se soboty týče, tak v Příbrami v Music Clubu Šachta vystoupí zajímavý spojení, a to klasika PSH a takový newcomři s názvem Past, což jsou velice šikovní týpci, aktuálně teď vydávají pod labelem Ty nikdy. No a zakončíme to potom v sobotu v Praze, a to v OX Clubu, kde vystoupí Mike Spirit společně s Pil Seam. Takže je rozhodně z čeho vybírat, neseď o víkendu doma, vyraž někam za hudbou. No a samozřejmě s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin. I'm trying to skate through life, so I've been on my grind. 50-50 chance I'll land on my feet, and that's fine. Life was always a gamble, so as long as I can readjust my bearings, I'll be good for these street rides.

0: Radio Spin, každý týden tady do ulic za váma výjíždí Spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když vás najde, jak ladíte Spin, tak vám vás odmění na oplátku pořádnou dávkou energy drinků od Tigeru. Jsou tam nějaký novinky, které dokonce ještě ani nejsou v prodeji. Navíc Tiger tam přihodí nějaký merch, my za Radio Spin taky. Tentokrát se Spin komisař Rep nevydal tak daleko, zůstal tady v Praze a okolí a jdeme si poslechnout, jestli teda nějakýho vítěze našel.
1: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady Spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
2: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
1: Ahoj, děkuji.
2: Tigry jsou rozdaný.
1: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
2: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
1: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta a jedeme, tak v autě znova.
0: Takže tentokrát byl tím šťastlivcem Radek, který teda už svoje Tigry má. Samozřejmě, ty se taky můžeš zapojit, jestli chceš, aby i za tebou dorazil Spin komisař Rep, tak stačí jenom napsat na e-mail program@radiospin.cz. Tam napiši jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš a v neposlední řadě taky svůj telefon. No a třeba to příště budeš právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude

0: but that's why I love the Mars. Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 hlásí velký zdržení při příjezdu do Brna. Od 164. kilometru se to tady začíná štosovat, takže na to dávej rozhodně bacha. Bacha dávej taky na D5, 34. kilák směrem na Plzeň, hlásí taky zdržení. No a v neposlední řadě vidím zdržení i na D8 u 25. kilometru směrem na Prahu, takže tady na to dávej rozhodně taky bacha. Regiony tak ty jedou ale v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady vidím velký zdržení v Bubenečském tunelu, táhne se to tady směrem na Holešovičky, taky bacha na jižní spojce ve směru na Barandák se to tady štosuje, Kbelská, ta je zasekaná obousměrně, takže i tady dávej bacha, no a bacha dávej taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí, takže a taky Chrášťan, takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky jihlavských, budějovických, libereckých, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe. Ideál taky hraju přesně podle tebe, teď už je tady se mnou na drátě Štrůdl. Čau Štrůdle. Halo, halo, slyšíme se? Štrůdle, Štrůdle. No tak Štrůdl, zdá se, nám asi byl snězen někde v cukrárně, takže bohužel ho tady nemáme. Každopádně my jsme se tady domluvili, že naladíme Prago Union a sklep, takže já to tam hážu. Nevím, kam se nám teda Štrůdl poděl, protože vidím, že ho tady stále na drátě mám, ale neozývá se. No tak asi skutečně teda skončil v nějakých ústech nějakého důchodce, který si dává teď někde svačinku v cukrárně. Každopádně sklep tam ale jede, tak doufám, že to aspoň ten Štrůdl uslyší a vy všichni si to pojďte se mnou užít.
1: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Radio Spin, Jirka, dneska máme 21. května, svátek slaví Monika, takže přeju jenom to nejlepší. No a nejen náš Roman tady dneska slaví kulatých 30 let, ale slaví taky Pokémoni 30. Zatímco Roman slaví 30 let v éteru, Pokémoni slaví 30 let od svýho vzniku. Já ti tak za pár minut dám tady pár zajímavých faktů o Pokémonech, takže na to buď rozhodně ready. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené tracky. Koukneme se ještě, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 20 stupňů, stále tam je krásně slunečno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se pak týče pátku a celkově víkendu, tak tam to bude ještě o něco teplejší. Zítra tady vidím, že se dostaneme až na 25 stupňů, v sobotu, v neděli to dokonce bude až 28 stupňů. Spin Radio.

0: v iStores v Šantovce.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země.

0: i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Čau, tady je Filip Konvalinka, zdravím tě z Jihlavy. Chci ti jen říct, že ve čtvrtek 21. května vychází album Dvě mouchy jednou ranou, který vydáváme spolu s DJem Fatem. Je to klasický boom bap a hip-hop, přesně takovej, jaký ti chybí. Vydáváme to ve spolupráci Ty nikdy label a Avantgarda Music. Mediální partner je Radio Spin.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeň není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central.

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.
1: Dlouhý noci, krátký dny, noční můry střídaj spin.
2: Československá scéna. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, jdeme se teď vrátit trochu do dětství, protože letos je to přesně 30 let, co vznikly Pokémoni. Původně teda vznikly jako karetní hra, potom se teda začal vysílat ten populární seriál. No a my se teď podíváme na pár faktů právě o Pokémonech. Já tady mám zajímavost, že všichni známe samozřejmě Pikachua, ale Pikachu nebyl první vytvořený Pokémon. Byl to Rhydon, ten teda pak má v Pokédexu až číslo nějakých 112, takže nakonec ho tak jako odšoupli dozadu, ale to byl první vytvořený Pokémon. Jak Pokémoni vůbec vznikly? Tak vlastně tvůrce Pokémonů tak miloval sbírání hmyzu, no a vlastně tuhle vášeň pak přetavil právě do Pokémonů a z toho se asi vzrodilo právě takový to heslo všechny je chytit máš. Jsou tam taky dva Pokémoni, který jsou tak napojený na slavní osobnosti. Je to Pokémon Hitmonlee, který je pojmenovaný po Bruce Lee, a taky Hitmonchan, který je pojmenovaný po Jackie Chanovi. No a poslední tady zajímavost, tak tady mám, že původně Pikachu nejenže nebyl navržený jako první, ale nebyl ani maskotem téhle populární série. Ze začátku to byla Clarify, ale potom teda, až když mělo to anime takovej globální úspěch, tak tam teda vzešel na povrch právě ten Pikachu a ten Pikachu se pak stal tím nejslavnějším Pokémonem ze všech. Já teda musím říct, že já jsem Pokémony hltal se vším všudy. Pamatuju si ty doby, když jsem dokonce vstával trochu dřív, aby jsem je prostě stihnul. Teď, kdyby jsem si vzpomněl na něco, kvůli čemu bych měl vstávat o něco dřív, takhle už by mě asi z postele nic nevytáhlo. Takže vzpomínáme na Pokémony a teď už pokračujeme taky s hudbou. Posloucháš Radio Spin?

0: pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, je kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
1: Dnešním hostem Spintolku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně

Posloucháš Radio Spin, jdeme se teď podívat na naší hitparádu Spin Fresh Hits, 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás posluchačů. Každý týden tam máme dvě novinky, tentokrát tam máme dvě novinky, které jsou z deluxe verzí. Ta první novinka je z deluxe verze alba Karakorám od PTK

můžeš aktuálně hlasovat, tak je novinka od Maniaka, je to vlastně z deluxe verze alba Stream Tape, takže je track, který taky vzniknul v přímém přenose před zraky fanoušků a je to track Vítěznej oblouk. Takže to by byly novinky, pro který aktuálně můžeš hlasovat. My se teď ještě jdeme podívat na top trojku, jak jste to seřadili. Na třetím místě máme Prago Union s trackem Zase ty lidi. Příjemná pecka, která se objeví taky na albu Nekorektum, což bude 10. jubilejní deska od Prago Union, která bude vycházet teď 29. května. Na druhém místě máme Smeka, společně s ním taky Bruce a track Warriors. Tohle je taky track, který se objeví na novém albu, od Smeka, který bude vycházet v červnu, přesně na jeho narozeniny. No a na prvním místě tak máme DJ Fejta společně s Filipem Konvalinkou a trackem Co se tady děje. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla. Tenhle track se objevil na albu Dvě mouchy jednou ranou právě od Fejta a Konvalinky, který vyšlo právě dneska. Je to pořádná boombepová nálož, takže pro vás milovníky oldschoolu to bude úplně ideální. Tak můžeš to rozhodně zčeknout, taky rozhodně hlasuj do hitparády na našem webu a teď už pokračujeme.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady i dál zasekáno na D1 od 160. kiláku směrem na Prahu, se to tady i dál štosuje, takže dávej na to bacha. Na D10 pak přímo u Prahy vidím obousměrný zdržení, takže tady taky opatrně. No a příjezd do Prahy potom na D5, tak tady je opravdu velký zdržení, tak na to dávej taky bacha. Regiony tak ty jedou v cajku, v Praze pak velký zdržení hlásí jižní spojka, tady se to štosuje směrem na Baranďák, z opačného směru z Dobříšský směrem taky na Baranďák, i tady vidím štosovačku, Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, Bubenečský tunel, tady se to táhne směrem na Holešovičky, no až vidím taky na Pražském okruhu v okolí Chrášťan a taky Řeporyjí, i tady si nějakou tu minutku navíc postojíš. Na Evropské ulici vidím potom jeden crash, takže na to dávej taky bacha, no a jednu nehodu potom hlásí taky ulice Čuprova, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pojďme.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Spéry. Nejvíc rapu v republice.
3: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: Pomalu, ale jistě se přibližujeme do závěru dnešního Spin Extra a máme tady před sebou taky dnešní poslední track na přání a jdeme si rovnou poslechnout, co to teda bude.
1: Čau, čau, tady Stehno. Hele, mohl by si mi zahrát Bulhara nějakou off-season? Jestli tam nebude, tak to nechám na tobě výběr. Díky.
0: Off-season samozřejmě dáme tady od Stehna. Já mám dneska pocit, jak kdyby jsem byl někde v restauraci. Před chvilkou se mi dovolal štrudl, teď je tady Stehno. No já jsem dneska napapanej. Tak jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: To se novala Belo, TK27. Pusit tenhle track, more zjistit, co je heaven. Ej. Ej, ej, Casanova Bulhar, off-season můj program, ha, ha.

0: Přeju ti příjemný čtvrtek, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou Jirka a už tady vítám taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: My jsme se tady s Márou mimo éter teď bavili o hrách, ano. Ale já chci navázat na jedno výročí, který je letos, a to je 30 let Pokémonů.
1: Aha.
0: Co ty a Pokémoni? Sledoval jsi to? Hrál jsi třeba ty kartičky?
1: Sledoval jsem, tu hru jsem nikdy nepochopil, tu karetní, aha, která asi byla úplně jako základ de facto tady tý jako šílenosti. Hrál jsem Pokémon Go, když to bylo in, ale objevil jsem teďka, a je možná ze mě milionář, tyjo, teďka to tady propálím do éteru, ale objevil jsem po ségře a to, co jsem sbíral já jako malý, jsem objevil mé kartičky.
0: Okay.
1: Mám to zalaminovaný, je to jako v dobrém stavu. Už jsem se jako koukal, jako který jako co stojí, a fakt se tam našli to nějaký jako zajímavý kousky, tak až bude nejhůř, tak to střelím.
0: Já jsem měl právě taky pár takhle kartiček a musím říct, že vlastně já jsem tam se taky k tomu vrátil, že jsem je našel po letech, ale nic zásadního jsem tam neměl, ale vlastně mi v tom jako bavilo se přehrabovat a koukat se, kolik co jako stojí a
1: je to ale šílený vlastně, že to nabíde na takovýhle hodnotě. To je jako
0: šílený.
1: To je masakr.
0: Týpek, který to vymyslel, tak sbíral hmyz a pak podle toho to jako udělal, že...
1: Jako fakt?
0: Jo, přesně tak. Sbíral hmyz, tak podle toho
1: udělal to hru. Ale to dává smysl, protože z začátku mám pocit, že ty první kartičky byly nějaký ty motýly.
0: Byly taky hmyzáci, je to tak.
1: Tak to je teda hustý.
0: Nejdražší kartičku to má stále teda hustý. Logan Paul, ten teda schytává teď takovej hate od komunity Pokémonový, že zničil ten, jak se to jmenuje, ekonomiku,
1: jo,
0: toho.
1: Aha.
0: Že to nesmyslně vystřelil prostě cenu nějakých těch kartiček, ale to tak prostě.
1: Je to Logan Paul, jako.
0: Tak.
1: Já myslím si, že k tomu nepotřebuje další komentář.
0: Takže vy všichni, co jste Pokémony hráli nebo se dívali, tak zazpomínejte, letos je to 30 let. Máro, co dneska čeká Spinery v Chillu?
1: No, my se podíváme na můj příběh a jak jsem jel za českým národním týmem volejbalistek.
0: Volejbalistek. Já už jsem si myslel, že řekneš hokejisty a tam by to, ale tak...
1: Tak pohoda, tak
0: to,
1: ale teďka už si tady...
0: To si
1: no
0: taky.
1: Jo, já tě vidím.
0: Já jsem se totiž včera koukal na hokej s mojí přítelkyní a ona jako říkala, tyjo, ty Italové, ty jsou všichni tak hezký a to. A
1: to
0: pak se vždycky tak jako na mě koukala a já jsem jí právě řekl, hele, příště, až se budem koukat na dívčí volejbal, tam to zas můžu ohodnotit, já tady to moc nepoznám. Tak jo, tak na to si tady počkej s Márou, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20, stále tam je krásně, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, nejchladnějc aktuálně vidím na Liberecku a to je 16 stupňů. Zítra se dokonce vyšplháme až na 25 stupňů, o víkendu to bude až 28.

0: Takže užívej pohodový zbytek dnes s Márou, my se slyšíme ještě zítra. Jirka,
1: Radio Spin.
0: Peace.
2: Spin Radio.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem, nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
5: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Rádio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
7: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
8: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
7: To je Slickstyle.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: ti stát, ti teď může jít po nohou.
1: Za minutu 4 hodiny, přesný čas na Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

Mára, máme dneska čtvrtek, 21. května, svátek slaví Monika, tak Monice nezapomeň dneska popřát. No a my se spolu za chvilku podíváme na můj osobní příběh z tábora, je to i důvod, proč jsem včera nevysílal, a to bylo focení s českými národními volejbalistkami. A už si asi trochu dovedeš představit, jakým směrem tady ta storka bude mířit. Takže na to se za chvilku podíváme. Tím, že máme malej pátek, tak doufám, že se tady všichni zpříjemníme náladu a dáme si nějaký totální vypalovačky, nějaký fakt luxusní pecky, ať už doklepeme ten den do toho pátku, protože budu hrát tvoje tracky na přání, takže 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin, posílej tam tracky na přání a já ti samozřejmě moc rád zahraju. Začneme trošku depresivně, dáme si Falling Down, Lil Peep, XXX, ale věřím, že vybereš nějaký fakt luxusní pecky. S tebou Mára, čau na Spinu.

0: s tebou Mára a dneska tě vezmu do Tábora, ale do toho města. Jel jsem totiž na natáčení a to s ženským národním týmem volejbalistek. Tak to je splněný sen snad každýho chlapa. Plán bylo focení a natáčení, ale když jsme přijeli a holky jsme viděli, nastal problém. A to docela velký problém, doslova. Náš národní tým volejbalistek je totiž vysoký. Jako každá holka má kolem 2 metrů. A já se svými, chtěl bych říct, úctyhodnými 179 cm jsem si připadal jak na základce. Opravdu, jak když jdeš těm deváťákům pro ty křídy a všichni na tebe koukají prostě zhora. Nebo ještě mi to trošku připomnělo tuhletu situaci.
1: Pojď dolů!
2: Pojď ty nahoru!
1: Povídám ti, pojď dolů!
2: Povídám ti, pojď nahoru.
0: Fakt jsem se jako koukal nad sebe a říkám, ty krásno, hustý. Ale takhle trapně jsem si dlouho nepřipadal. Naštěstí máme skvělej, sympatický nároďák, holky jsou úžasný, hrajou skvěle, vypadají skvěle, jsou vysoký. A ještě, že se to video točilo, protože jsme fotili fotky a ještě jsme o tom točili video. Naštěstí, oni seděli a já stál, takže výšky se vyrovnaly a bylo to v pořádku. Za chvíli ti ještě povím o celebritách, který to mají úplně stejný a je to důkaz, že výškový rozdíl nemusí hrát úplně roli. Tak jo, pokračujeme s hudbou tady na Rádiu Spin.

0: na rádiu Spin.
1: Roman slaví 30 let féteru a měl pro mě special quest.
2: To jsi teda řekl velkolepě. No dobře, tak chtěl jsem po Dominikovi, aby tenhle ten týden dal druhý rádiu Spin Music Impro, kde zazní jednak první track, který jsem v roce 1996 pustil v rádiu poprvý, a první track, který jsem pustil poprvý na Spinu.
1: No a zapadlo to do sebe moc hezky, tak pojď se to uvíst, Romane.
2: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, usaďte se ke svým rozhlasovým přijímačům a poslechněte si mashup

0: co blok, rok co rok, hlídám svoje kroky. Stop a lok co lok, z doku pryč nechat ty sloky. Ať se sežerou jak děti, no jasně, já sedně půjdu proti kotvem na svým poutním místě, napříjít jiný lodi. Místo, kde jsem vyrost, tam, kde dál buduju sny. Tam, kde vlny vyplavily na břeh nejlepší dny. A pohov neznamená domov, doma tvořím. Poluju v kajutě, houpu se s hudbou na širém moři. Kotvem tam, kde mám svý lidi, ulice, kde píču svoji story. Kotvem tam, kde tam, kde si nepřehlídnu přes ty hory. Kotvem v zátoce, kde lezu ze skály jak do svý nory. A žraloci tam hlídaj mojí parku, sorry.
1: Tak co, vrátil jsi se do svých mladých let?
2: Ani ne.
3: It's okay, okay.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Crash na D1 kolem Brna 194. směrem na Prahu. Neprůjezdnej pravý pruh, kolony na 10 minut. 25 minut čekáš v opačném směru na příjezdu do Brna, a to zhruba od 190. kiláku, a půl hoďky taky na D5, a to na příjezdu do Prahy. V regionech, tak tady je nehoda v Litoměřicích na Tyršově mostě. Kolabuje provoz už od Terezína, tak na to už tak bacha. Ťukanec je v Ostravě, a to na Plzeňský, klasicky taky zasekaná tady Rudná, a v Pardubicích zasekaný příjezd po 37. od Chrudimi. Hlavní město, tady je zasekaný okruh, 24. kilák směr D1 na 25 minut, kvůli tomu kolabuje i ta D5. Červeně svítí Štěrbohovská, jižní spojka na Průmyslovku, Vlzonka, Nuselák, Ječná do centra, taky blbý. Nehoda na jižní spojce u Záběhlický, kolona na 5 minut od Michle směrem na Průmyslovku. Klasika je Kbelská, Plzeňská a Přátelství, prostě je to všude zasekaný a všichni jedou na chatu, co ti mám povídat.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Lazzo Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Pověz je to na hřebík a na hřebík pro vás. Naprovazuje svečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší.

zemí démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemaj se mnou žádnej soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík, já nářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík, a nářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás.

0: a na hřebík pro vás. Na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Pusťte něco jiného, prosím, zpěme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Mára a máme malý pátek, svátek dneska slaví Monika a i dneska ti budu hrát tracky na přání a první v hoďce, tak ten bude patřit Johnnymu.
1: Hele, chci to poslat všem, kteří milují autentický hip-hop a kulturu jako celek.
0: To si myslím, že tady na Spinu bude dost takovýhle fanoušků. Co jsme tady vybrali společně, tak se požerám. Je tam Dizziv, je tam Čistý ty a je tam Orion. Tak Johnny, doufám, že ti to zpříjemní takhle malej pátek, aby si už doklopal i ten pátek opravdovej, který nás čeká zítra. S tebou Mára, čo na Spinu a za chvilku vztahy a výškový rozdíl. Velký téma.

0: Čau na spinu, s tebou Mára a v této hočce jsme se bavili o tom, jak já jsem jel na natáčení do Tábora a točili jsme s českým národním volejbalistickým týmem, s českými volejbalistkami. No a přišlo to krutý zjištění, že to jsou opravdu vysoký holky a já jsem prostě si řekl, tak tady jakoby nepochodím, ale potom jsem jel zpátky domů a objevil jsem článek o tom, že takový výškový rozdíl vůbec nemusí být překážka, protože Zendaya a Tom Holland, známý pár, že jo, Spider-Man a prostě tady ta výborná herečka, tak tam je rozdíl 5 cm. Nějaká holka by ti řekla, že to je hodně, ale Zendaya prostě řekla, ne, mě to nevadí, protože měří 178, takže já bych byl vyšší jak Zendaya, jenom tak jako říkám. Tom Holland má 173 cm, Takže docela jako velký rozdíl, ale funguje jim to, očividně se budou brát, nebo se vzali, dokonce už někdo i psal, takže centimetry údajně nebývá problém. To je asi věta, kterou od holky úplně neuslyšíš, ale je tady důkaz, že prostě těch pár centimetrů nemusí hrát roli. Takže příště, až budu natáčet zase s českým volejbalovým národním týmem, s českými volejbalistkami, tak prostě zasmeču, no. Ještě se podíváme na počasí. Aktuálně kolem 22 stupňů, dneska spíš zataženo. Proč asi? Večer kolem 12, zítra kolem 25 a potom ten krásný víkend, protože v sobotu 28, v neděli 27, pondělí 27 a v úterý tu bude atakovat na 31 stupňů. Takže se připravte, připravte si klimatizace, bude vedro. Za chvilku Repdéna. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. ekondomy.cz pro

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Než se ale k Rap DNA dostaneme, tak ještě skočíme zpátky do minulý hoďky, kde my jsme tady kecali o výškovém rozdílu a přišla mi úplně skvělá, skvělá vojšovka.
1: Tak my s manželkou máme výškový rozdíl, kdy ona výšku má a já mám jenom maturitu. Jako žít se s tím dá, no, ale musel jsem vyhodit všechny encyklopedie, protože od té doby ona ví všechno, že jo.
0: Ale jestli mě nešálí sluch, tak tohle to je Matěj Rychlý, který prostě dělá ty krimi zprávy, který má ten charismatický hlas. Takže Matěj, já si myslím, že prostě tady výška nehraje vůbec roli. Naopak ty příběhy, který máš každý večer, si myslím si, že to jsou úplně perfektní a na to prostě ženský letěj. Takže myslím si, že to máš úplně postaráno a děkuju za voiceovku. Každopádně dáme se teďka přesunout k Rap DNA, jak jsem slíbil. Ještě zopakujeme, co jsme tady měli včera. Tak pokud tebe nešálí sluch, tak tohle je Ozzy Osbourne. Nakonec si se Zuzkou vypátral, že se jedná o Viktora Šína, Iza a jejich Deja Vu. No a dneska by to mělo být docela jednoduchý. Troufám si říct, že dneska je to fakt easy, i když Jirku to tady trošku jako zmátlo, tak jsem zvědavej, jestli ti tady ta ukázka udělá trošku bordel v hlavě, nebo to pro tebe bude easy. Tady je. Jelikož mi to přijde mega easy, tak to zatím necháme bez nápověd. Pokud by si nevěděl, neboj, za chvilku nápovědy přijdou.
2: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA, s tebou má rád čtvrt na šest, to znamená, že už jsme tady rozjeli dnešní samplování a dnešní sample zní takhle. Popravdě jsem čekal, že to bude dneska brnkačka, ale očividně ne, protože zkoušel to tady Libor.
1: Čau, tady Libor, to bude hele Mockingbird, to ten mi nemá.
0: Že by. Jako určitá podoba tam je, Libore, to se ti teda musí nechat, to mě ani nenapadlo, takže docela good job, ale dneska to Mockingbird není. Dneska totiž tady máme český track, takže pokud ještě tápeš, tak tady máš pár nápověd a to třeba tu, že na featu je slepec. To si myslím, že se jen tak nevidí a tohle ti hodně pomůže opravdu jako s nádherným a čistým hlasem. Název tracku je věc, kterou když dobře hodíš, tak se k tobě třeba vrátí a dneska jsme se vrátili o 11 let zpátky. Dneska je to opravdu stará věc, nebo docela oldschoolovka, už bych skoro řekl. A jelikož je ten malej pátek, tak že seš to ty, tak ti ještě pomůžu a dám ti trošku delší ukázku.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D1, ta už se naštěstí odklidila, ale pořád to tady kolabuje na 194. směrem na Prahu. Byl tady neprůjezdný pravý pruh a když na to tak koukám, tak kolem 10 minut se ještě zdržíš. Bohužel taky je pořád blbej příjezd po D1 na příjezdu do Brna, to už od 182. kilometru zhruba na 25 minut a D5 se nám taky úplně nerozjela, protože tady čekáš kolem půl hodiny na příjezdu do Prahy. Co se týká regiony, tak ty už jsou trošku klidnější, čerstvá nehoda ale v Budějkách na Strakonický a Ťukanec je pořád v Ostravě, tentokrát to není ale plzeňská, ale mitrovická. Hlavní město, tady je to pořád docela divoký, zasekaný je Pražský okruh, 24. kilák směr D1 kolem 20 minut, proto i ta D5, červeně svítí Štěrbohovská a jižní spojka, dej si bacha, protože na jižní spojce je i nehoda, je to kousek od Záběhlický, jak je Michle, je to směrem na Průmyslovku, čekáš tady kolem 10 minut. Nehoda je potom ještě na Kolbenově a taky v Bubeneckém tunelu, je to hnedka u Troji a je to směrem na Troju, takže je to výjezd de facto z Bubeneckého tunelu. Čekáš tam kolem 10 minut a to už od Patočkový. Zdržíš se ještě na Kukolový, Plzeňský a tak je samozřejmě Patočková směrem do toho tunelu. Kolabuje taky Centrum a to Vilzunka a Nuselák směrem do centra. Ode mě z dopravy vše.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
3: Čau, tady je Filip Konvalinka, zdravím tě z Jihlavy. Chci ti jen říct, že ve čtvrtek 21. května vychází album Dvě mouchy jednou ranou, který vydáváme spolu s DJem Fatem. Je to klasický boom bap a hip-hop, přesně takovej, jaký ti chybí. Vydáváme to ve spolupráci Ty nikdy label a Avantgarda Music. Mediální partner je Radio Spin.
1: Radio Spin. Československý underground.

0: Čo na spinu, rap DNA, za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample, ten zněl dneska takhle. No, ze začátku to vypadalo trošku jako bídně, ale pak jste se rozjeli a jdem se podívat na voiceovky. Posílal třeba Vojta.
1: Darec, je to Polygarant Boomerang. A jsem si úplně jistý.
0: Úplně jistý, jo. Tak uvidíme, co Tarkis.
2: Čau. Tak to je Polygarant Boomerang.
0: Pepa.
3: Čau, tady Pepa. Je to Polygarant Boomerang song.
0: Milan.
4: Ahoj, Milan. Polygarant Boomerang. Tarkin Svátek.
0: Dobře. Co ještě Míra?
5: Čau, to je Míra. Ale není to Boomerang od Polygaranda a Martin Svátek.
0: Tady to nebylo úplně jistý, takže ještě nám to řekne Sample Master a to Jazzy.
6: Pavel Harán, Martin Svátek, Boomerang.
7: Na tom záleží, já nespěchám, ztrácím víc, než se zdá.
0: Plná pecka, jako miluju tady ten track, ale dneska absolutní výherkyně, velký potles pro Nadíz, protože ta poslala voiceovku správně, bez nápověd, jako první.
8: Čau, Maro, není dnešní rap DNA, Pauli Garant a Kennera v Boomerang?
0: Dobře, Nadíz, dobře. Naprosto nádherná věc z roku 2015, ze stejnojmenýho alba mimochodem. O klavír se postaral Jakub Lenz a nádherný zpěv feat Martin Svátek, toho jste tady taky zandali. Vděčný track, kterýho si Pauli extrémně váží a je to de facto takový trošku i stavební kámen celý ty jeho hudební a ty celý kariérní cesty. Protože tady ten track má na svém albu, který vydal v Karlíně, nebo prodávalo se už v Karlíně, a to 20 let na scéně. A když to slyším na gramofon, když si to pouštím doma, tak já se úplně přiznám, já mám normálně jako slzy v očích. To je prostě tak vděčný, nádherný track. Já jsem si ho dneska hrál už několikrát, tak jsem si řekl, že ti ho takhle pustím v Rap DNA. To bude zase v pondělí s tebou Mára. Radio Spin.

0: Jsem na 40, máme čtvrtek, Chill na Spinu, 21. květen, svátek dneska slaví Monika, docela obvyklý jméno, tak můžeš Monice popřát, a to třeba trackem na přání, protože už za malou chvíli tady startuje hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe celých 60 minut. Určitě toho využí, protože ten playlist se začíná pomalu plnit, tak budu moc rád, když pošleš voiceovku, nějakou vymazanou fotku, třeba jsi ještě v práci, tak abych viděl, že opravdu za tím telefonem někdo skutečně existuje. Zahraju teďka Johnnymu.
1: Hele, chci to poslat všem, kteří milují autentický hip-hop a kulturu jako celek.
0: Tak, Johnnymu už jsem hrál, takže já se omlouvám. Chtěl jsem říct, že zahraju Ondřejovi.
2: Stormzy a on tam má ty vole, jo, Blinded by Your Grace, vole se jmenuje ta pesta. Jo, hele, rozhodně moje stará Monika a rozhodně jí.
0: Proto ta Monika, chápete to, protože Ondřej má Moniku, ne? Tak jí popřál ke svátku. Tak můžeš to udělat taky, nemusíš, jak chceš, můžeš si to věnovat třeba jenom sobě. Radio Spin a s tebou Mára.

0: zvláštní dětský film, takovou tu pohádku. Schválně si to poznáš podle ukázky.
1: Peďo, máš to sebou, co?
2: Je to tady!
3: Ukáž to.
2: Tady to mám,
3: ukáž
2: tady
3: to.
0: Dobře, to bylo hodně náročný. Je to Mezi námi zvířaty. Jestli si to pamatujete, taková ta farma, kde byly ty krávy a vlastně to je jeden velký bizár, ale nějak ten track mám prostě spojený i jenom s tím filmem. Jaký další tracky budeme hrát kromě Žegiho, tak to už je na tobě, protože teďka nám startuje Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe a hraju třeba podle Juráška.
4: A zdárek, tady Juráš. Neměl bys tam prosím tě šéf z Alba Dozorant Express od Praga Union kandidáta věd, bylo by to pro všechny. Díky moc, ahoj.
0: Hele, kandidáta tady nemám, ale s tou Alba ti hodím myšlenkovej pochod. Tak doufám, že to je v pohodě. Zahraju tak ještě pro Krištofa.
5: Od Meek Mill. Ty lity je dobrý. Hele, sám sobě, na cestu domů. Mám teď po zkouškách na vejšce a je to pohoda.
0: Tak to je úplně nejlepší pocit, Krištofe. Jako závidím ti, já už to teda mám úplně za sebou, úplně veškerý zkoušky na vejšce, ale pamatuju si ten skvělý pocit, kdy už máš prostě hotovo, nemusíš nic řešit a ještě úplně nejideálnější věc, že spolužáky to ještě třeba čeká. Tak to je úplný pík. Takže užij si svůj zasloužený Meek Mill a lity. Je ještě do třetice, zahraju Viktorovi. Ten teda neposlal voiceovku, ale tentokrát mu to odpustím, protože poslal aspoň fotku. Čus, můžu zahrát prosím PTK, než nejsem dead. Jmenuji se Viktor, díky čus, poslal fotečku, takže Viktore, tentokrát jo, příště voiceovka, bude to úplně ideální. Samozřejmě taky můžeš posílat voiceovky do apky nebo volat naše číslo. My se ještě mrkneme na počasí, akorát polojasno, kolem 22 stupňů, večer se ochladí na 12 a už se nám začne oteplovat. Zítra 25, v sobotu 28 a dokonce v úterý 31. Tak se na to nějak psychicky připrav. S tebou Mára a startuje Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
6: Fin Radio.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
8: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
9: Na Slickstyle.cz s kódem CZ 20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
8: To je Slickstyle.cz.
10: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
11: Nově tu vysíláme na 985 FM.
10: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
12: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
13: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
14: Děvko, dej milové, nechci platit jednou, musí zkusit sama taky děvko.

0: podle tebe. 9 minut po 6. s tebou Mára, máme malý pátek, svátek dneska slaví Monika a i dneska hraju tvoje tracky na přání, to celý 60 minut a hraju třeba pro Cloudy.
1: Od Buky DMG, prostě pro všechny
0: Já jsem se jde vidět, že Cloudie zkouší i jiný rádia, ale Cloudie buď plně v pohodě. Roman dneska slavil 30 let vysílání, to už jste pravděpodobně tady spineři zaznamenali. A Roman začínal na Kisu, takže Cloudie, je možný, že jsi to prostě takhle spletla. Zahraju taky Tomášovi.
2: Tak remek, bude to asi pro moji mámu.
0: Dobře, dobře, tak tvý mámě budeme posílat KSNko, Remix, Izo, PTK, Zoot a taky Nintendo, nebo ještě Ektor. A ještě do třetice Fakan, který poslal voiceovku.
3: Čau, tady Fakan, hele, prosím tě, můžu tě poprosit o Hugo Toxe minimál, nebo něco takového staršího od Toxe, díky.
0: Hele, něco staršího, já jsem tady vyhrabal s Henry Deem a Hugo Tox Rhyme War, což mi přijde úplně skvělý teďka do téhle situace, kdy probíhá ten beef mezi OG Pávem a Hugo Toxem, který je opravdu jak přestřelka na divokém západě, takže Rhyme War, prostě rýmovací válka mi přijde úplně perfektní. Takže posílám tobě Fakané, samozřejmě všem spinnerům, hraju celou hoďku podle tebe, tak se klidně ozvi do apky nebo na naše číslo.

0: Open Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, to je stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý probereme. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: 30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Henry D. Hugo Laus.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 20 minut po 6. čtvrtek, svátek slaví Monika a hoďka, kdy hraju jenom podle tebe v plném proudu, voicovek a telefonátu chodí opravdu hodně, takže když tak strpení, určitě se na všechny dostane, protože teďka se dostane třeba na Sáru.
1: Dneska se sundám od Refila pro Strejdu a pro tátu.
0: Dobře, budeme posílat tátovi a Strejdovi, teďka když jsem si uvědomil, že to pustím takhle jako bez přípravy, tak to zní fakt divně, ale je to opravdu název tracku. Záro, taky to pro Tobíka.
2: Tomáš Fouvík. Type Beat pro Čajkisa.
0: Takže Čajkisovi Tobík posílá Type Beat a ještě Kačka.
3: Ahoj Máro, zahraj prosím song Mix Rest 1 pro Prima Klub Karvina, pro mého syna Pájušku, pro Strejdu, pro Sašu a pro Baču. Jsem na ně moc pyšná, jak to všechno zvládají, jak si jsou oporou v těchto těžkých chvílích, co prožívají. Vím, že to jsou bojovníci a že to všechno zvládnou. Song posílám taky tobě. Mějte všichni hezký den. Všechny vás zdravím, pákačka.
0: Nová pecka od Resta, úplně ne ta nejnovější, protože i dneska by měl teoreticky vyjít nějaký track Resta. Jsem nějak koukal, teďka toho vydává opravdu hodně. Samozřejmě Pavlikovi, všem, který mají teďka těžký chvíle, věř tomu, nejste v tom sami, ale věřím, že tady jeden Rest vám určitě zlepší náladu. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D1, 189. kilák směrem na Prahu. Je tady odstavený kamion v odstavném pruhu. Naštěstí je to bez kolon. Kde si ale chvilku počkáš, je D1 na příjezdu do Brna, a to zhruba od 188. kiláku. Je to na 10 minut a poskakuje taky příjezd do Prahy po D5. Co se týká regionu, tak nehoda je v Brně, a to Bubeníčkova. Jinak je to všechno čistý. Hlavní město, tady je pár nehod. Jedna třeba na Pražském okruhu, 22. kilák směr D1. Tady kolem 20 minut, proto poskakuje i D5, kreše na Legerce a Sokolský, kolony na Vilzunce a tím pádem i trochu na Nuseláku směrem do centra. Počkáš si ještě na Argentinský, Ječný, jinak je Praha relativně průjezdná.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
1: Radio Spin.
3: Hey, what's up? This is Jay-Z.
4: Yo, this is Kanye West.
5: And we are JLS.
6: And you're listening to Spin.
7: Hey, we're Maroon 5.
8: It's your boy Neo.
9: Yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
10: Yo, what's up? This is Usher.
11: Yo, this is Wiley.
12: How you doing? We're The Script, and you're listening to Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
0: Čo na Spinu, s tebou Mára, po půl sedmí, to znamená, že už jsme za půlkou, takže nebudu to opravdu prodlužovat, zahraju teďka pro Ester.
13: Čau Máro, tady Ester, prosím tě, byl bys tak hodnej, nakopni mě, pošli mi tam jeden meskal, jsem vyždívaná z té práce z reklamky, nejradši bych ty klienty dneska všechny někde reklamovala. Děkuju, čau.
0: Výborný, reklamovat klienty v reklamce, hele, dělám taky částečně v reklamce. Tuším, o čem mluvíš. Tuším. Asi nevím jako ty. Nebudu tě kopat, ale meskala ti určitě pošlu. Zahraju taky na díz.
14: Čauky Máro, krásnej den přeju. Poprosila bych tě dneska o písničku od Reginalda Nezhledám porozumění pro všechny, co poslouchají, hlavně pro tebe. Ovšem přeju krásnej den. To bude vše. Děkuju, mějte se krásně. Čus.
0: Taky se měj krásně na díz. A do třetice to bude Martin.
15: Ahoj, tady Martin, posíláme PTK a zdravím všechny lidi, kteří si užívají hezkýho večera.
0: Tak taky zdravím, posílám taky pozdravy a PTK, Kempači a Yashiru, jak bys met. Tak ještě můžeš zkoušet volat nebo posílat voiceovky, uvidíme, co se ještě do playlistu vejde. Dneska je to teda narvaný k prasknutí. A to mám samozřejmě radost. Radio Spin.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Show na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:45, takže stihneme zhruba ještě takový 3 tracky a jeden z tracků bude i do autobusu, a to do autobusu linky 785, a to z Kácova do Kolína. Je toho docela hustý, protože očividně nějaký řidič poslouchá naše rádio, a nejenže poslouchá naše rádio, ale on ještě veze naší spinnerku, takže to je úplnej halus. No, volala mi sem před chvilkou Terka.
1: Ahoj, tady Tereza, já bych ráda zahrála do řidiče autobusu, který mě právě veze domů. Nejenom pro ní, hlavně pro všechny, ať jsou zdraví.
0: Takže pane řidiči, co nás posloucháte, dovezte tady Terku a samozřejmě všechny, nejenom posluchače, ale všechny cestující v pořádku. A nebudeme hrát teda jenom do autobusu, budu hrát třeba Jirkovi.
2: Zdravím, Máro, zdravím všechny spinnery. Chtěl bych potvrdit písničku od Hektora Ve dne v noci. Je to pro tebe studia, všem Monikám, protože mají dneska vlastně svátek, taky pro ně. A pro tohleto krásný počasí, aby nám to vydrželo co nejdýl a užívali jsme si to tak, jak si užíváme Radio Spin.
0: Děkuju moc, Jirko, jeden Hektor ti poletí, taky Zdeňce zahraju.
3: Pourová Zdeňka, něco od Viktora Šína, nějakou pecku tam hodit. Bylo by to pro Magdu a bylo by to tady pro kolegyni z práce.
0: Takže ještě Magdě budeme hrát Viktora Šína, Iza, Deja Vu, a ještě nevím bohužel jméno, jsem úplný pako, takže se omlouvám tady dotyčnému spinnerovi, co je důležitý, bude to pro jeho tátu.
4: Prosím, Mockingbird od Eminema, asi tátovi.
0: Tak posíláme všem, jak řidičovi, tak tátovi, Jirkovi, Zdeňce, prostě všem spinnerům.

0: Čo na spinu, s tebou Mára a Hector nám zakončuje hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Dneska už toho bohužel víc nestihneme, takže Biggie, Jelibu Jointa, omlouvám se pánové, na vás dojde řada někdy příště. Každopádně na co ještě dojde, je na Spin Talk, ten tady startuje hnedka po mně. A kdo dneska zavítal do Spin Talku, tak byl Řezník. No a samozřejmě Řezník má teďka za sebou jeden velký úspěch, nejenom na plech, ale třeba i Život není krásný, poslední exekuce, což je hra, taková point-click adventure, naprosto skvělá, viděl jsem teďka, nebo dokoukal jsem gameplay od Peťana a je to výborný, je to fakt výborný, je to drsný, je to rasistický, je to zlý, je to sprostý, je to nechutný, všechno, co od Řezníka potřebuješ, tak v tady té skvělý hře. Nejenom o tom bude řeč ve Spin Talku, tak si určitě nalaď, věřím, že o to určitě nechceš přijít. No a ještě se společně v rychlosti podíváme na počasí, aktuálně kolem 21 stupňů, večer se ochladí na 12, zítra čekej kolem 25, v sobotu 28 a v úterý dokonce 31. S tebou byl Mára a těším se na tebe zase v pondělí. Hezký víkend.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Přijďte už 20.

0: iStores v Šantovce.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na

0: Dřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Radio Spin. Československý Antidot.

0: Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takové fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takže to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněný.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte, dnešním hostem je Řezník. Díky němu spatří už brzo světlo světa další část jeho hry Život není krásný, poslední exekuce. Martine, vítej.
1: Ahoj.
2: Tak možná ten začátek projedeme trošku rychlejc, protože natáčíme po druhý, protože předtím jsme zapomněli natáčet. Tak pojďme k věci, jak dlouho to je, co vznikl vlastně nápad prvního dílu hry Život není krásný.
1: No, bylo mi nějakých 14 let, takže před 25 lety.
2: To je dlouho. To se vlastně spousta věcí musela proměnit a změnit. K tomu se asi dostaneme. Co bylo impulzem?
1: No, já jsem na škole se naučil programovat takový základy a prvním impulzem bylo pobavit kamarády.
2: Ty jsi sám hráč nebo nejsi hráč?
1: Jsem, hraju rád, hraju od dětství, hraju i teď, sleduju novinky, co vycházejí, rád si je zahraju, ale toho času už není tolik, takže nemůžu prosadit celý dny a noci, teďka to už u PlayStationu, jako jsem hrával dřív.
2: Děti to líto?
1: Je.
2: OK. Hele, ty máš za sebou spousta projektů, ať už jsou to desky, ať už je to film nebo filmy, ať už jsou to právě hry, tak co je těžší udělat z toho všeho?
1: No, jako nejtěžší je zrealizovat ten film a dotáhnout, to je opravdu jako masakr. Asi by se dalo čekat, že řeknu tu hru, která trvala 8 let, což opravdu bylo jako dlouho, ale je to všechno o penězích. Jo. My jsme to začínali dělat jako vlastně nadšenecký projekt, který měl být financovaný pak z nějakého zisku z té hry. A prostě ten bič na ty lidi pak jsem neměl žádnej, který to se mnou dělali, takže vlastně jsem jako... musel jim věřit a čekat, až oni jako na to budou mít čas to dělat ve svém volném čase. A kdyby na to byl nějaký normální rozpočet, tak ta hra by byla hotová za 2 roky třeba, jo? Maximálně si myslím.
2: Takže těch 8 let je způsobených tím čekáním na práci těch jednotlivých lidí?
1: Jo.
2: OK. Ta otázka je teda možná teďka trochu jakoby mimo, ale možná se zeptám, scháníš se teda blbě prachy na vývoj počítačové hry?
1: No... Já jsem tuhletu hru, vlastně na to jsme scháněli peníze přes Hit, že na to fanoušci přispívali, vybrali jsme nějakých 400 tisíc, což nakonec se ukázalo jako ve finále hodně nedostatečný, takže já už jsem to teďka v té finální fázi táhnul ze svých peněz, který jsem do toho investoval, aby ta hra vůbec mohla vlastně být dokončena.
2: Pokud se podařilo vybrat 400 tisíc, kolik jsou zhruba teda ty náklady na vývoj té hry? Já vůbec nemám jako představu, v jakých částkách se pohybujeme.
1: No, ale 400 tisíc se vybralo, pak to musíš zdanit, dáš něco tomu hit-hitu, takže máš třeba 250.
2: Jasně.
1: A pak za to musíš ještě vyrobit ty odměny, které si těm lidem slíbil, jo. Takže
2: vlastně...
1: reálně nám na tu hru, jako co se na to použilo, zbylo třeba 200 tisíc. A ta hra teďka má rozpočet kolem 1 000 000.
2: To je dost. To je hodně. Na druhou stranu, čas, kdy jsi vyvíjel počítačovou hru, co by student, a čas, kdy je rok 2026, se určitě proměnil, takže asi i ty náklady na to samotné programování, ne, jsou velký.
1: Je to tak, takže dřív jsem si to všechno dělal sám, dřív jsem si to sám programoval, sám jsem dělal grafiku, často i ozvučení, a teďka už jsem, že toho času nemám tolik a chtěl jsem, ať už je to udělaný jako profesionálně, takže jsem na to měl vlastně partu lidí, a který jsem už pak najímal.
2: Jasně. Ta hra má tohle 9. pokračování, že jo? Tak mi zkus jenom říct vlastně, jak se proměnila třeba ta dějová linka, co je společný s těma předchozíma dílama, co je vlastně jakoby úplně jiný, kam se to posunulo, kam se to vyvinulo.
1: No, pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti, to se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry. Zároveň je to už trošku víc jako user friendly, je to vlastně docela, má to i docela dlouhou herní dobu, má to nějakých 6-7 hodin, když to ten člověk opravdu jako hraje, takže to hraje poprvý a čte si všechny ty popisky, protože je to hodně i založený na textu, který jsem veškerý psal já, takže je to jako moje taková, je to můj nějaký literární otisk, často jsem se tam docela v tom i vyžíval. Takže je to už prostě vlastně dá se říct jako plnohodnotná hra jako toho starého adventurního typu.
2: Jenom teďka jako v rychlosti, když jsi o tom mluvil, že jsi to celý napsal, neplánuješ třeba k tomu udělat komiks?
1: Vůbec mě to nenapadlo, člověče, zatím.
2: Jako teď, protože když jsem si spojil ty ilustrace, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si říkal vlastně, že by to bylo pěkný, kdyby to vyšlo i komiksově, byť jsou to samozřejmě další náklady, tak třeba takový nápad.
1: Proč já zamyslím se nad tím? Někdo i psal, když viděl ten trailer, že by mohl být nějaký animák třeba v tomhle tom stylu. Tak.
2: Jak vlastně vzniká taková hra? Myslím si, že spousta z nás nedokáže představit, jaký je ten proces. Mě by zajímala třeba ta myšlenková mapa, jo? Jestli nejdřív vznikne scénář, pak se teda hledá někdo, kdo to naprogramuje, pak tam do hry vstoupí grafik a tak dál. Určitě jsem asi zapomněl i na nějaký profese, tak jak to vypadá, když se to dělá?
1: No, docela jako to představu asi máš, jako která je reálná. My jsme teda ten tým už měli od začátku daný dohromady, ale začalo to tak, že já jsem nejdřív musel vymyslet scénář, nebo respektive nejdřív vůbec takovou jako kostru toho příběhu, aby jsme viděli, odkud kam půjdem. A pak jsem musel vymyslet veškerý ty adventurní jako logický prvky, jo, kde máš sebrat takový předmět, kde to použiješ, takže jsem si kreslil na papír takový, jo, vlastně jsem si nakreslil všechny ty obrazovky a dělal jsem si takový jako mapy, odkaď můžeš kam jít. Bylo to vlastně docela pracný, docela se mi z toho vařila hlava, abych to jako nějak prostě vymyslel, aby to bylo jak zábavný a...
2: Psal jsi to na papír, nebo jsi dělal nějaký šipčičky?
1: Měl jsem papíry, v podstatě ideální by bylo třeba mít nějakou nástěnku, to jsem neměl, ale měl jsem takový prostě mapy. Ta hra má vlastně 4 herní akty, ten čtvrtý je tak už jako skrytý, to je takový druhý konec speciální, takže jsem měl ty jednotlivý akty rozkreslený a v podstatě tím, jak jsem začínal prvním aktem, pak jsem dělal druhý, tak v tom třetím jsem se až jako pořádně do toho dostal, jak to člověk dlouho nedělal, takže ten si myslím za mě, že je nejlepší ten třetí. Ale jako myslím, že ta hra teďka jako funguje celá fajn.
2: Kolik času zabere tahleta fáze té přípravy té hry?
1: Já to už si nepamatuju přímě, je to 8 let zpátky, ale docela dost. Já vím, že jsem si udělal ten první a druhý akt a pak jsem si dal chvilku pauzu před tím třetím, že stejně než trvalo, jo, takže takhle vlastně vznikl scénář toho prvního a druhého aktu, pak jsme to zadali grafikům, musí se udělat grafika toho jednotlivý lokace, musí tam být zvlášť, jo, ty různý postavy, různý varianty těch postav, kde ta postava mluví, mrká, pak jsou tam různý předměty, který sem tam jako můžeš sebrat, něco použít, takže je to vlastně docela náročný pro ty grafiky a pak teprve se to dá zadat do toho programu, dělali jsme to v Unity, vlastně, což je tak teďka běžnej vývojářský nástroj, ve kterém se dělají i jako áčkový hry. A měli jsme na to Adventure Creator, což je takový modul, ve kterém se dají dělat adventury, které jsme si pak ještě upravovali sami. Takže vlastně ta třeba pak nějaká editace těch obrazovek už v tom programu byla celkem jednoduchá, že nějaké věci jsem byl pak schopný se v tom dělat i sám, že tam třeba ty texty už pak vypisoval přímo do té hry. Takže nejdřív scénář, pak grafika, pak programování.
2: A v grafice jsi taky teda přispěl něčím tentokrát, nebo už to bylo na profících?
1: Bylo to na profících, já jsem se tam si vytvořil pozici art directora, že jsem si vlastně ty jednotlivý obrazovky a postavy vždycky předkreslil jenom jako rukou ve svém stylu, jak by to mělo vypadat a ty kluci už to pak dělali jako hezky.
2: OK. Jaká je teda vlastně dějová linka této hry, poslední exekuce?
1: Poslední exekuce, hráč hraje za Vladimíra Brehovského, což je starý obtlouslý exekutor, který ho čeká poslední den v práci před nástupem do důchodu. Ráno se probudí totálně ožralej, volá mu šéf, který ho tam zjebe za to, že ještě že přichází pozdě do práce, takže začíná to, že se musí ten hráč rychle oblíknout v bytě, který je zdemolovaný po pizce z předchozího dne, jo, všude prostě jsou střepy a nějaký z ní hnusy a musí se oblíct, získat svý nástroj a vyrazit za tím šéfem, kde dostane zadaný vlastně tři exekuce na ten den, který má vyřešit. A tohle je takhle hráč vržený do toho světa.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Stalo se ti někdy, že jsi třeba během toho psaní řekl, ty vole, tak tohle už je moc i na mě?
1: Ne, nestalo. jako na mě není nikdy nic moc. Ale ta hra jako není vlastně nějaká úplně jako přehnaná a rozhodně ze začátku, že tam jako se pak nějaký věci dějou, ale až jako s nějakým vývojem děje.
2: Mm-hmm. Co je vlastně teda cílem té hry, když dojdu na konec?
1: Cílem hry je vlastně splnit ten den první, ale pak se ten příběh ještě začne trošku vyvíjet nějakým dalším směrem, takže tím ta hra nekončí, jasně. Nechci teďka spoilovat.
2: Jo, to chápu. Co chceš, aby ten, kdo si tu hru zahraje, si z toho odnes?
1: Aby se u toho pobavil, aby se u toho zasmál a aby si třeba trošku připomněli starý časy, kdy si těch her tohle typu bylo víc. Vlastně teďka, jo, jako vychází třeba novej Polda, ale jako konkrétně takováhle hra s tímhletím typem humoru, to prostě podle mě jedinečná. Bych to k něčemu měl přirovnat vlastně tím stylem toho humoru, tak třeba k těm posledním South Park hrám, který vlastně byly jako takovýhle jako drsnej nebo takovýhle prostě černý humor, že tam prostě člověk les křečkovi do prdele a takovýhle jako ten hráč. A byla to vlastně jako áčková hra na PlayStationu. Takže tady se jako dějou podobné věci.
2: Takže prostě vrací starý dobrý časy.
1: Tak.
2: To znamená, pro koho je to učení? Třeba pro čtyřicátníky, pro třicátníky?
1: V podstatě jo, no. V podstatě pro tu, asi nejvíc je to určený pro tu generaci, co měla ráda ty původní hry. Myslím si, že určitě to bude zábavný i pro jako současný teenagery, který hrajou, ale když jsme to testovali, tak byl třeba kluk, který nám dělal beta test, který byl ten OG fan těch starých her, který si to náramně užil a pak říkal, že to dával hrát svýmu mladýmu bráchovi, který se u toho jako teda velice bavil, že to všechno čet, to smál se, ale neuměl už jako hrát tu adventuru, jakože kombinovat ty předměty a že jako vlastně mu dělal problém vůbec jako styl té hry.
2: Jakoby, že to byl svět, který prostě pro něj byl totálně neznámý.
1: No, že prostě máš nějaký inventář, že máš předměty, který kombinuješ, tedy něco toho, takže jako mu dělal problém tyhle ty, no, vůbec styl té hry.
2: Co tě vlastně překvapilo, že šlo úplně samo při tvorbě té hry a učil ses třeba na oplátku zasek, že jsi řekl a sakra a nepočítal ses s tím?
1: No, asi jako, myslím, nic si konkrétně nevybavu. Vlastně docela dobře šlo dabování těch postav, to bylo docela fun. Jako ten dubbing je pěkný. A co jsme měli zádrhel vlastně jeden takovýhle, tak to bylo, že tomu zvukaři se nějak sformátoval počítač a vlastně přišel o skoro svoji práci si za půl roku, co měl hotovou, takže to musel pak dělat celý znova.
2: Jako fakt?
1: Jo.
2: Tak to je teda...
1: Od té doby si už zálohuje pořádně, no, a to bylo teda jako... To by bylo do pláče.
2: To chápu teda, to je mi do pláče úplně zvenku. Kolega, co tady s tebou před chviličkou točil rozhovor na Instagram, tak se mu stalo půl roku zpátky něco podobného a bylo to jako fakt jako peklo. Když muzikant tvoří muziku, tak má nějaký beaty, který odloží do koše, když tvoříš film, tak jsou nějaký scénky, které se do toho filmu nedostanou. Skončí takhle něco v koši, když se tvoří počítačová hra?
1: No, ani ne. U této hry ne. Já jsem teda chtěl ještě, měl jsem nějaký nápady, že by tam byl ještě třeba jeden třetí speciální konec, ale to ani jsem to neměl sepsaný, jenom jsem si to tak jako přál, že by to bylo vlastně fajn, když třeba člověk splní tu hru úplně na 100%, ale vlastně nakonec jsme to vyřešili trofejema, který jsou na Steamu, se dají vlastně udělat ty trofeje, takže může hrát tolik trofej, ale není už tam žádný speciální jako konec.
2: Pár minut zpátky si nakousnul dubbing. Dubbing těch postav, tam jsou jako velký jména. Matěj Rupert, Hugo Tox, James Cole, třeba taky Otto Klempíř. Tak podle čeho si ty hlasy přeřazoval těm postavám? Jestli jsou si třeba nějak podobný s tím, jaký jsou v realitě, nebo jak se nad tím přemýšlel?
1: No, vlastně to u té hry bylo docela naopak. Že jsem ty postavy, že jsem ty dabery dal takový jako docela zvláštní postavy, že třeba Hugo Tox tam dabuje jako pana Hloubeně, což je takový konspirátor s aluminiovou čepicí na hlavě.
2: Okay.
1: Takže to je trošku jako něco, co on by jako v rávu si myslím, jako je mu to dost vzdálený. A Klempíř tam dabuje Homelessa bez ruky, bez nohy, který ho přejel peloton kol při závodech.
2: OK, možná. Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Jasně, teď bys ho najal podle toho, jak vystupuje?
1: Hele, asi bych ho teďka nenajal.
2: Okay.
1: Ale určitě nechtěl jsem třeba pak nějak jako to ho cancelovat, že bych ho z té hry jako mazal zpět, to je příští jako hloupý.
2: Asi by to bylo i zbytečný. V té hře mluvíš i ty ne, nějakou z postav?
1: Mluvím.
2: Tak co je to za postavu a řekni nám od ní něco. A proč jsi si vybral?
1: Dokonce asi tři nebo čtyři postavy tam dabu starou bábu, Novákovou.
2: Ukaž starou bábu.
1: Nedám to teďka zpatra.
2: Dobře, nevadí.
1: Pak dítě tam dabuju Honzíka a pak ještě starýho Váňu, takovýho jako tátu. Ale myslím, že to docela je.
2: Bába, dědek a prostě ještě malý Honzík, taky trošku polarity, dobře. Řekni mi, jak se do té hry promítá vlastně tvůj život, tvoje hodnoty, tvoje představa o světě, nebo jestli to je úplně nějak celý jako mimo?
1: Promítá se tam můj svět jako z toho Rumburka, o kterém jsem vyrůstal, kde vlastně takovýhle postavy dost jako i byly v realitě, na který tam člověk narážel a jsou tam doteď, teďka to ještě jako docela...
2: Pozná se v tom teda někdo?
1: Je to větší zážitek. Ne, to jsou taky archetypy, jako tě vyhazovat od herny, že prostě větej, ty Homelessové a takovýhle jako... No, ale hele, pro mě to je zábava, já prostě si to jako vymýšlím tak, aby to bavilo mě, abych se tím jako u toho zasmál, ale jako nechci tím nic dělit nebo nic vět.
2: Jak moc by ta hra byla jiná, kdybys měl neomezený rozpočet?
1: No, vlastně ta hra je dost taková, jakou jsem jí chtěl. Kdybych chtěl neomezený rozpočet, asi by tam bylo víc cutscén, bylo by tam víc animací. Ta byla by rychleji hotová.
2: Jasně, to už tady dneska zaznělo. U hodně her je důležitý soundtrack, tak jak to bylo tady s hudbou, nebo jak je to tady s hudbou?
1: Je tady důležitý taky. Já jsem vždycky do těch svých starých her jsem dával různý rapový beaty. Buď co jsem měl jako svoje z nějakých svých tracků, nebo takový, co se mi nehodili na rap, tak třeba se hodili do té hry. A tady tomu bylo stejně tak. Mám tam nějaký beaty od Schiza, který jsou dost jako fajn. Od Crudenze jsou tam asi 2-3 beaty. A mám tam 2 beaty od Čabíce, což je producent ODOD. A vlastně do jednoho z nich jsem udělal i track, který pak zazní v závěrečných titulkách.
2: Tak bys nám ho tak poslat třeba.
1: To bych mohl. A zase to zprostý slovo zase. No, tak.
2: Jako hodně zprostý. Tak minimálně to propípnem třeba, alespoň
1: ale jo, pošlu ti to, je to celý dobrý track. Dělal tam Flux, na konci tam pak skrečuje z hlášek z té hry. Je to docela dobrý.
2: Chtěl jsem se tě zeptat dopředu, jaká hláška z té hry bude legendární, ale to asi blbost teďka říkat.
1: Je tam jedna, kdy vlastně ten hráč se musí vzrušit, toho Brejovského, jakože se kouká na pornu, musí vybrat jako správnou kombinaci aktérů. Tak říká, a je, něco se mi děje v kalhotách. Že to povede.
2: A
1: to si myslím, že si budou lidi říkat.
2: A to by mohlo zlidovět, teda, protože to je vlastně ještě i docela takový jako hezký a slušný a laskavý téměř. Dobře. Dá se k té hře vracet, nebo si ji zahraješ jednou a dost?
1: Dá. Minimálně je tam ten druhý konec speciální, na který hráč dostane vlastně nápovědu, když tu hru dokončí, tak na konci, když projedou titulky, tak je tam vlastně taková jako nápověda, co by měl udělat, aby se tam dostal. Takže to určitě jako druhý průchod. A pak pokud budou hráči chtít kompletovat ty trofeje, tak myslím, že pár průchodů si dají. Tam vlastně je taková speciální věc, která se jmenuje Galerie smrtí. Mm-hmm. A tam, když hráč umře nějakým způsobem, nebo tu hru nějakým způsobem dohraje, tak se mu vlastně jako ukáže obrázek v té galerii, takže dá se jako kompletovat i ta galerie.
2: Mm-hmm. Kde se k té hře vlastně dostanu? A kdy?
1: Hra vychází 14.5. Bude na Steamu v digitální podobě, kde si ji můžou hráči koupit za 349 korun. A potom ji máme na ZNK Shopu ve fyzické edici v formě DVDčka, kde jsou ještě bonusy, jsou tam ty staré hry, jsou tam artworky a i tam ten soundtrack, který teda vyjde určitě i tak na Spotify nebo na digitálních distribucích.
2: Kupují si lidi ještě takhle na fyzických nosičích hry, nebo už je to pase?
1: Udělal jsem 500 kusů a především kvůli tomu, že to byly, asi 100 z nich bylo odměny na ten Hidit, který byly 8 let zpátky, kdy ještě ty DVDčka byly podle mě aktuálnější. A říkal jsem si, že to budu stěží se zbavovat těch 500 kusů a už jsou pryč.
2: Hustý.
1: Takže teďka dodělám dalších 500. Překvapivě si to lidi kupujou. Myslím si, že spousta z nich to má jako prostě do poličky, jako sběratelský předmět a zároveň je k tomu i kód na ten Steam, takže když to člověk koupí, tak se to pak může stáhnout i na tom Steamu.
2: Okay. Jako sběratelskou hodnotu pro někoho, kdo hraje hry, věřím tomu, že to bude mít jako velkou. Někdy se stane, že člověku změní život písnička, někdy to, že si prostě přečte knížku, může změnit člověku život hra? Nějaký posunutí nějakého mindsetu třeba.
1: Já myslím, že spousta mladých kluků se bude chtít dát na dráhu exekutora potom. Zjistí, že to je velká zábava.
2: Dobře. Co si prací na téhle hře nebo na té sérii her ty sám odškrtáváš?
1: No, odškrtávám si obrovskou jako najít správný slovo. Jako dluh těm hráčům, který si to podpořil na tom Hit-Hitu a vlastně těch 8 let se mě na to ptali neustále, když jsem vydal nějakou novou věc, kdy bude hra. A já jsem jim neměl co říct, protože jsem čekal na někoho jiného, až prostě něco udělá, co mi slíbil. Takže tohle to mám to z krku teďka, je to hotový. Už jsem si říkal, že nikdy hry dělat nebudu, ale že to bylo jako opravdu frustrující v nějakých chvílích. Mm-hmm. Ale jak ta hra teďka, jak jsme ji finišovali, tak to zase ve mně zažehlo,
2: že možná
1: lásku, který chci.
2: Že možná devítka není poslední.
1: Možná není poslední, uvidíme, jak to bude mít teďka přijetí u těch hráčů, jestli to budou milovat a prostě měl bych na to třeba tu stejnou partu, ze kterou jsem to teďka finišoval, tak možná jo.
2: Takže dalších 8 let.
1: To už snad ne, ale, okay. No, ale ještě pro mě, jako zároveň, asi je pro mě teď přednější dělat film, jo, takže by to bylo třeba film, hra, nevím, no. Mm-hmm.
2: Ty jsi řekl zajímavou věc, že teda před 25 lety vznikla první ta hra. Jak se mění reakce fanoušků na ty hry a co si myslíš, jak ji přijmou?
1: No, já myslím, že ji přijmou dobře, protože já jsem to dával i testovat vlastně nějakým těm fakt jako starým fanouškům těch her a z toho byli nadšený a říkali, že to je absolutně, to uspokojí vlastně ty lidi, kteří hráli ty staré hry.
2: Bude někdy film podle tebe? Já myslím, že si to tady tak jako nakousnul, že ten požadavek tam byl. Já když jsem koukal na nějaký teaser, tak jsem si říkal, že by tomu film taky slušel, kromě toho komiksu. Tak.
1: Film podle téhle hry? Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Mm-hmm. Myslím, že ten jako...
2: Takže když jsem mluvil na začátku rozhovoru dneska o animáku, tak jsi myslel obecně animák nějakého úplně jiného typu.
1: Ne, myslím, jako že někdo navrhoval, že by podle toho mohl být animák podle té hry, což by jako nějaký epizody Brehovského, to myslím, že by určitě mohlo být, ale říkám, musel bych se asi naklonovat, jo, abych to všechno mohl realizovat.
2: Co si z toho všeho teďka bereš ty, když to máš celý za sebou?
1: No, já mám radost, tak to si beru, že jsem teďka šťastný, těší mě to, že je to hotový a těším se, až to lidi zahrajou. Mm-hmm.
2: Před chvilkou jsi říkal, že máš plánu točit film, tak jaký film je před tebou?
1: Mám napsaný nový scénář a bohužel nemůžu zatím prozrazovat víc, ale budem natáčet asi až po novém roce, takže teďka to budeme nějaký stát a jako ještě dokončuju další věci, mám o tou desku s Hadesem, která bude taky...
2: No tak to je taky dobrá zpráva. A ta bude venku kdy?
1: Ta si myslím, že bude venku koncem června. Vlastně to budu dost brzo budu oznamovat.
2: Tak to je docela velký, ne? 14. května hra, no. Na konci června prostě deska.
1: To tak.
2: příprava na film, natáčení příští rok. Máš to hodně, máš to hodně.
1: To hodně.
2: Tak jsme na závěr dnešního povídání, tak pár otázek. Tak Donald Trump si tě pozve do Bílého domu, tak mě zajímalo, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: To už jsi mě ptal Mihola, ani Mihola jsem byl bezraný. Ale myslím si, že vzhledem tomu, že teďka vychází ta hra, tak třeba bych chtěl angažovat.
2: Takže tam není moje postavička. OK, OK, dobře. Tak je rok 2222, studenti historii se probírají prostě tvůrcema her a filmu a tak dál. Co bys chtěl, aby tam o tobě bylo napsané?
1: No, svobodný nezávislý tvůrce.
2: To věřím, že tam asi bude. Tak ti moc děkuju za návštěvu. Držím palce celý hře. Budu se těšit na komiks, budu se těšit na film a budu se těšit na film a budu se těšit na desku a pak se tady můžeme zase potkat.

0: Rádiu Spin. Roman slaví 30 let féteru a měl pro mě special quest.
1: To jste teda řekl velkolepě. No dobře, tak chtěl jsem po Dominikovi, aby tenhle ten týden dal druhý Rádio Spin Music Impro, kde zazní jednak první track, který jsem v roce 1996 pustil v rádiu poprvý, a první track, který jsem pustil poprvý na Spinu.
0: No a zapadlo to do sebe moc hezky, tak pojď se to uvíst, Romane.
1: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, usaďte se ke svým rozhlasovým přijímačům a poslechněte si mashup Rock.

rohy, fuší vzory. Pluju městem jak koloni, pořád jsem na stejný lodi. Na sobě pytala kam si, no tak se přifel. Labelová čepice a placetice. A blok co blok, rok co rok, hlídám svoje kroky. Stop a lok co lok, z doku pryč nechat ty sloky. Ať se sežerou jak děti, no jasně, já sedně půjdu proti kotvím na svým poutním místě, napříd jiný lodi. Místo, kde jsem vyrost, tam, kde dál buduju sny. Tam, kde vlny vyplavily na břeh nejlepší dny. A pohov neznamená domov, doma tvořím. Pluju v kajutě, houpu se s hudbou naši.

0: svý nory a žraloci tam hlídaj mojí parku, sorry. Tak co, vrátil jsi se do svých mladých let?
1: Ani ne.
2: Pusaj něco jinýho, prosím, ty ne. Pojď to rozpálit, pojď.

Spin. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: nezávislý.
1: Další dopis ze Spinu, mámo. 5 ráno.
2: Československá scéna. Rádio Spin.
3: Čavu.

hip-hop je, si nepřijdeš proje, ale dál leju drink, tobě skočím projet. Vidíš auto, chtěla by se sprojet, radši se budeš dusit, slova nedáš do věd, poservuješ zpověd, mrtko. Moje číslo 13, krev není voda, to bys měla vědět. Nechce lásku, ale za minutu na něm budeš sedět. V jedné ruce brko, v druhé ruce ká, baby sáp.

Yeah, všichni na mě ejo, ejo, slime. Chcete se mnou hulit trávu, to už víme. Tak mi nalij drink a něco vymyslíme. Chceme ten level up z nuly na drchol, pořád potom sníme.

0: slovenský underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer na

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší. Který ti dá do uší. Hip-hop.
1: Tohle písničko jsem pouštěl.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej,

0: To nejlepší rádio.
1: Rádio.